0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: 5 minut a bude půl šesté, krásné úterní ráno za ten 25. srpna. Vinčujeme zraní zdy, ze které už za chviličku na celou jižní a jihovýchodní Moravu vyrazí 24/7 a muzika z let 90. Slave to the Music. Z těch novějších třeba BB Rexa a DJ David Guetta. A po půl šesté zazní Mandraže. Vypadá to, že po ránu budeme moci tančit mezi kapkami deště. Více už za chviličku v aktuální předpovědi počasí pro jihomoravský a zlínský kraj.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: Tak zejména ráno a dopoledne místy podle meteorologů s deštěm nebo přeháňkami, hlavně na severu kraje, poté srážky spíše jen ojedinělé. Nejvyšší odpolední teploty až 27 stupňů Celsia, přitom na severu kraje jen kolem 23 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 25, na Vsetínsku okolo 20 stupňů Celsia. A míříme taky k ranním teplotám, Bulhary 17, o stupínek méně, ve Veselí nad Moravou tedy 16, stejně jako v Čejkovicích, zdravíme i do Ostrožské Nové Vsi, kde rtuť teploměru po ránu také ukazuje na 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké úterní ráno vinčujeme i na cesty. Zdravíme za volanty opatrně na silnici 1/50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm. U Buchlovic srazilo osobní auto lesní zvěř, projíždí se kivadlově, doprava v místě zpomaluje, tak opatrně. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda.
2: Ranní jízda.
1: Na Rádiu Jih.
0: Vrhneme se na slibované hity pro dobrou náladu a už za pár minut taky prozradíme, kdože má dneska svátek. No a podíváme se i lehoulince do historie. A samozřejmě, že ani dnes těsně před 6 hodinou v úterní ranní jízdě nebude chybět skřiťák a tím pádem ranní vtípek, protože víme, že i dneska to s úspěvem půjde zase o kapičku lépe. Tak hezké ráno, Moravo, ať se vám daří. 2 minutky, bude půl šesté.
1: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: 5.38 přesný čas, v úterý 25. srpna. Dobré ráno, jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a díky, že posloucháte i dnes ranní jízdu plnou hitu pro dobrou náladu, za chvíličku zpěvačka Likely a nebo Mandraže. I dnešní den, 25. srpen, se může pyšnit svou historií, protože dnes je to přesně 68 let, co se v Japonsku začaly prodávat první instantní nudle. Jejich tvůrce Momofuku Ando chtěl vymyslet levné a rychlé jídlo, které dlouho vydrží, a povedlo se mu to dokonale. Nudle krátce osmažil v oleji, tím z nich dostal vodu a uvnitř vytvořil drobné pory, takže po zalití horkou vodou během pár minut změknou. První se jmenovali Chicken Ramen a od té doby zachránili už nejeden hladový žaludek. Třeba studenta na koleji, který má do výplaty daleko, nebo člověka po nastěhování do nového bytu, kterému zbyly peníze už jen na rychlovarnou konvici a jeden balíček nudlí. Takže až si dnes večer někdo z vás řekne, nic doma nemám, dám si nudle, připomíná si vlastně vynález z roku 1958. Nutno podotknout, že ne všechny instantní nudle jsou zdravé, alespoň tedy při dlouhodobém užívání, je tam plno soli, někde i ten glutamán a tak dále. Ale rozhodně tvůrce Momofuku Ando si zaslouží minimálně vzpomínku při dnešním vítru, když vymyslel první instantní nudle. V kalendáři ještě chviličku zůstaneme, podíváme se, kdo má dneska svátek. Tak dnes, úterý 25. srpna, je tam vepsáno jméno Radim. Tak gratulace po ránu míří na Veselsko, kde jich máme 160. Slavit se bude i na Bučovicku, kde jich máme 68. Mikulovsko hlásí o jednoho Radima více a na Zlínsku, kam míří také gratulace z ranní jízdy rádia, jich máme 309 chlapíků se jménem Radim. Mimochodem, na Slovensku má pak svátek Ludovít. Taky tam samozřejmě blahopřejeme a posíláme i tam hudební dárek. Tady je zpěvačka Likely.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na šest v úterní raní z Jemandraže a tanči, dokud můžeš. Tančit budeme moci i dál, protože nás čekají Anastasia a nebo Shakira, ale teď také skřeťák a raní vtípek, tak dobré ráno.
1: No dobré ránečko, musím říct, že mi tělo včera řeklo, že potřebuju vodu, takže si dám pivo, protože žádné tělo mi nebude říkat, co mám dělat, ne?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ráno, Moravo, blíží se nám 6. hodina, tak tady pro vás máme přehlídku
1: ranních hitů pro dobrou náladu.
0: Po 6. hodině Nelly Furtado a Timbaland. Taky Poetika blízko. A velmi blízko po ránu bude i Teddy Swims.

0: stejně jako v úterý 25. srpna čerstvé jihomoravské zprávy. Břeclava Jiříkovský zůstává ve vazbě, ale naznačil možnost spolupráce. Tak uvidíme, co se ještě dozvíme o takzvané bitcoinové kauze. Za chvilečku taky aktuální předpověď počasí, slibující po ránu nějaké ty dešťové přehánky, tož uvidíme. Teploty dnes nikoli tropické, maximálně letní, i tak se ale bude hodit klimatizace, o kterou na rádiu stále ještě soutěžíme.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Tak ještě jednou krásné úterní ráno, Moravo, právě teď odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Břeclavan Jiříkovský zůstává ve vazbě, naznačil možnost spolupráce a v Brně přibývá střetů chodců s tramvajemi. Letos už zemřeli 4 lidé. Břeclavan Tomáš Jiříkovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě. Rozhodl o tom v pondělí krajský soud v Brně. Podle státní zástupkyně dále trvá obava z jeho útěku i z pokračování v trestné činnosti. Jiříkovský je ve vazbě déle než rok. Při jednání podle žalobkyně poprvé naznačil možnost spolupráce v části případu týkající se provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti. Dosud s policií podle ní nespolupracoval. Jiříkovský čelí obžalobě mimo jiné kvůli provozování tržiště Nucleus Market a praní peněz. Součástí případu také bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti v hodnotě 960 milionů korun. Termín hlavního líčení zatím soud nestanovil. Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 střetů tramvají s chodci. Za celý běžný rok jich přitom bývá zhruba 10 až 15. 4 letošní nehody skončily navíc už tragicky. Podle dopravního podniku bývá hlavní příčinou nepozornost chodců. Lidé se často dívají do telefonu, mají sluchátka nebo před vstupem do kolejiště nevěnují dostatečnou pozornost okolí. Podnik proto spustil preventivní kampaň Rozhlédni se, přímo ve vozech i na sociálních sítích ukazuje skutečné záběry některých nehod, aby upozornil na rizika. Dopravní podnik zároveň připomíná, že tramvaj má výrazně delší brznou dráhu než osobní auto a řidič často nemá šanci střetu zabránit.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Zejména ráno a dopoledne místy déšť nebo přehánky, hlavně na severu kraje, poté srážky spíše jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty až 27 stupňů Celsia, i když na severu kraje jen kolem 23 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 25, na Vsetínsku jen kolem 20 stupňů Celsia. A po ránu Brno, Kobylí, Ostrožská Nová Ves 16, Žeravice 17 stupňů Celsia.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno i na cesty. Připomínáme, mezi Brnem a Uherským Hradištěm na silnici 1/50 u Buchlovic srazilo osobní auto Lesní zvěř. Projíždí se kivadlově a doprava v místě zpomaluje, tak opatrně. Šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Dvě silnice na Jižní Moravě mají mezi řidiči hodně špatnou pověst, už za pár týdnů na nich ale začnou velké úpravy, které mají změnit hlavně jednu věc, bezpečnost. Mrkneme na to už za pár minut. Krásné jítro!

0: 9 minut po 6. hodině, hezké úterní ráno, Moravo, co nevidět, Poetika blízko a nebo Lory. No a blízko je také oprava dalších silnic. Na jižní Moravě se chystají velké změny na dvou silnicích, které mají mezi řidiči dost nelichotivou pověst. Kvůli častým vážným nehodám se jim někdy říká i silnice smrti. Už v září se začne pracovat na tahu z Brna na Znoj, motory na silnici 1/53. Právě tam řidiče dokážou zradit dlouhé rovinky, které se ve skutečnosti lehce vlní. Člověk má pocit, že vidí daleko před sebe, jenže za horizontem se může objevit auto a místní, proto některým úsekům říkají také houpáky smrti. Silnice se postupně rozšíří na střídavý třípruh, takže vzniknou bezpečnější místa pro předjíždění. Úpravy se budou týkat zhruba 20 km mezi Pohořelicemi a Lechovicemi a práce jsou rozplánované až do roku 2029. Řidiče ale čekají i komplikace. Nejdřív se omezení dotkne hlavně kamionů. Příští rok na jaře už se má uzavřít úsek mezi Pohořelicemi a Miroslaví. A pracovat se začne také na silnici 1/43 z Brna směrem na Svitavy. U Černé hory vznikne nový stoupací pruh a část silnice se přeloží, takže podzim bude pro řidiče trochu zkouškou trpělivosti. Výsledkem by ale měly být dva podstatně bezpečnější tahy. Tak pokud zrovna sedíte za volantem, si hem šťastnou cestu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrt na sedm, posloucháte v úterý 25. srpna ranní jízdu a toto byla Loreen na rádiu. Už za chvíličku tedy Swims anebo Milk and Sugar. Víme, že život píše nečekané scénáře a tak se dneska v rámci ranního tématu ptáme, jaká byla vaše největší papírová nouzovka. Jinými slovy, jakou nejdivnější věc jste kdy použili místo toaletního papíru. Hodně tenký led dneska po ránu. Psát můžete na Facebook rádio, jak posíláte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dnes meteorologové očekávají převážně oblačno až zataženo, zmenšená oblačnost jen výjimečně. A na přechodnou dobu, i když teď po ránu sluníčko vidíme, tak uvidíme, jak to nakonec bude všechno. Rozhodně nabídneme v úterní ranní jízdě hity pro dobrou náladu. Za chvíličku je Včafárna a Miraj. Na playlistu časně z rána i Daft Punk a Get Lucky. Nebo třeba taky Offenbach. Intros přidá za chvilečku krátké jihomoravské zprávy. Zaměříme se na ranní moravské teploty a podíváme se i do Brna, kde zasahují hasiči u požáru domu a kvůli tomu je tam neprůjezdná ulice. Podrobnosti, co nevidět, nezapomeňte, dnes úterý 25. srpna je šance získat klimatizaci, která dobře poslouží nejenom v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Nová sezona se

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Hezké úterní ráno, Moravo, 2 minutky a bude 6:30.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavě. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek. Až polovina zahraničních studentů Univerzity Tomáše Bati po škole zůstává v Česku. Ve Zlíně ale pokračuje jen menší část z nich. Většina míří za prací hlavně do Brna a Prahy. Podle univerzitního Welcome centra nejsou pracovní podmínky ve Zlíně ve srovnání s velkými městy dost konkurenceschopné.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Aktuálně v Hodoníně 17 stupňů, tu samou teplotu hlásí Rakvice, Traplice mají 14, Hovorany pak 16.
3: Rádio Jih, doprava.
2: Hasiči od rána zasahují u požáru v ulici Oblá v Brně. Podle policie z domu muselo být evakuováno hned několik osob. Ulice je kvůli zásahu a většímu počtu hasičské techniky neprůjezdná. A na Znojemsku na příjezdu do Hrušova nad Jivišovkou směrem od Litobratřic leží na vozovce sražená srna, tak i tady velmi opatrně. Šťastnou úterní cestu, a to zraní jízdou rádia Jih.
5: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu
2: České silnice jsou zase o něco plnější, jenže když se podíváme na to, v čem vlastně jezdíme, evropské srovnání pro nás moc lichotivě nevychází. Budeme konkrétnější už za pár minut, teď je v Čafárna a Miraj. Vzpomeneš si? Krásné úterní ráno, Moravo, ať se vám daří.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Get Lucky v úterní ranní zdi. Dobré ráno, Moravo, čas 6.37, za chviličku Justin Timberlake a nebo taky Offenbach. Na českých silnicích je aut zase o něco více, jenže rozhodně nemládnou. V Česku už máme skoro 7 milionů osobních aut a jejich průměrné stáří se blíží 17 letům. A v evropském srovnání na tom nejsme zrovna slavně. Starší vozový park má už jen Řecko. Na opačném konci je třeba Lucembursko, kde je autům v průměru jen 8 let. Situaci moc nevylepšují ani ojetiny ze zahraničí. Za první polovinu letošního roku jich Češi dovezli přes 80 tisíc a skoro polovina z nich byla starší 10 let. Pravda, průměr trochu zachraňují, alespoň firemní auta. Firmy totiž svoje káry obvykle mění po 4 až 6 letech. Takže až budete mít pocit, že vaše 15-leté auto už má něco za sebou, v českém provozu je vlastně skoro v nejlepších letech, protože víme, že se průměrné stáří blíží 17 letům. No, docela mazec. Když si vezmeme, že Česko má druhý nejstarší vozový park v Evropě, a to po Řecku.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Get your sexy on.
1: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: 7:45 a v úterní ranní zdi Offenbach, co nevědět Venga Boys. A teď k našemu rannímu tématu. Jak už jsme říkali, je to trošičku na hraně, je to trošičku na tenkém ledě. Ptáme se, jakou nejdivnější věc jste kdy museli použít místo toaletního papíru, protože papír jde samozřejmě přesně ve chvíli, kdy už je pozdě něco řešit. Takže kapesníčky, účtenka nebo něco, radši co ani nechceme vědět. Napište nám svoji největší papírovou nouzovku, čím bizarnější záchrana, tím lépe.
1: Tak já bych řekl, že naše generace pamatuje ještě stříhání novin, že když nebylo, tak jako prostě byly noviny.
0: A jakým právem si to vytíráte?
1: Rudým právem. Jo, vzpomínáme, myslím si, že my 40 plus určitě si vzpomeneme na tu dobu.
0: Už 50 plus.
1: No, tak jako nestráž ještě, no. Mladí kluci stále. Marta napsala dobré ránko, lopuch a byla na něm Veruška.
0: Tak doufám, že si Marto odfoukla předtím, než byla použita, nebo než byl použit onen lopuch. Co Pepin? No tak to bych raději nechal bez komentáře. Pepina, tak to jsme byli velmi rádi, že to nerozmazá. Přímo ve vysílání radí jízdy rádia jich. My se teda rozvěděli. Tak jakou nejdivnější věc jste kdy použili místo toaletního papíru? O tom je úterní ranní téma. No, zvláštní, ale tak hold, šéf je šéf a práce se dělat musí, že? Tak doví, možná, že šéf by nám taky mohl napsat, když už došel takovéto téma, co použil on místo toaletního papíru, ale otázka, jestli se chceme o tom po ránu bavit. No, pište dál na Facebook rádia, jich posílejte další SMSky na 606-703-889 a nejenom SMSky i WhatsApp zprávy. Moc za to děkujeme. My na oplátku posíláme další z hitů pro dobrou náladu. To sice papír nenahradí, ale aspoň na oné místo s tím bude zase o něco veselé.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways.

0: Ještě před sedmou v úterní ranní jízdě Verona a Hey Boy. Po sedmé třeba Axwell a Ingrosso. Kygo. A ráno nabídne kapela Iné kafe. To máme trošku opačně. Ráno nám zase nabízí kafe. A nabízíme taky v úterý 25. srpna čerstvé jihomoravské zprávy. Břeclavský nadační fond znovu podpoří děti a studenty. Mrkneme na to už za okamžik.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.

0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
1: Hezké úterní ráno, Morava odbí 7:00. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Břeclavský nadační fond znovu podpoří děti a studenty a Brno láká zahraniční absolventy ze Zlína. Místní firmě často nedokáží udržet. Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavi. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek, placením obědů, družiny, kroužků nebo nákladů na dojíždění. Příspěvek je možné využít také na školní akce, internát či kolej, případně stipendium v tíživé sociální situaci. Podrobnosti a podmínky jsou na webu nadačního fondu města Břeclavi. Polovina zahraničních studentů Univerzity Tomáše Bati po škole zůstává v Česku, ve Zlíně ale pokračuje menší část z nich, většina míří za prací hlavně do Brna a Prahy. Podle univerzitního Welcome Centra nejsou pracovní podmínky ve Zlíně ve srovnání s velkými městy dost konkurenceschopné. Pro zahraniční absolventy je navíc problémem i menší nabídka míst, kde se obejdou bez češtiny. Univerzita se proto snaží studenty už během studia propojovat s místními firmami. Příkladem je absolventka, která se přes pracovní stáž dostala až na stálé místo programátorky v Otrokovickém Barumu. Škola věří, že větší zapojení zahraničních absolventů by mohlo pomoci i místním firmám, například při expanzi na zahraniční trhy.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Očekávají dnes meteorologové oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno, ojediněle se podle nich může dnes v úterý 25. srpna objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 27 stupňů Celsia, na severu kraje jen kolem 23 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 25, na Vsetínsku kolem 20 stupňů. A přidáme další hodnoty, ty raní, Dolní Němčí 16, Břeclav, Milotice, Moravský Žižkov po 17 stupních Celsia.
0: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Zdravíme za volanty. Jak už jsme říkali dneska po ránu, hasiči zasahovali u požáru bytů v ulici Oblá v Brně. Plameny se už jim podařilo zlikvidovat, nicméně ulice zůstává stále neprůjezná. Na místě je nadále větší počet hasičské techniky. Připomínáme, na Znojemsku na silnici 2. třídy číslo 415 na příjezdu do Hrušova nad Jevišovkou směrem od Litobratřic leží na vozovce stražená srna, tak projíždějte opatrně. No a na dálnici D1 mezi 258 a 219. kilometrem z Kroměříže na Brno bude na krajnici probíhat výměna směrových sloupků, taky tady opatrně. Šťastnou úterní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: 7 hodin, skoro 3 minutky. Díky, že posloucháte i v úterý radí z Durády. Tady jsou Axwell a Ingrosso.

0: 7 hodin na 10 minut, Gin Smráz, v úterní raní zje, za chvilečku Kygo a nebo jiné kafe. Říká se, že každý den je důvod k oslavě, a tak jaké speciální dny slavíme právě dnes, či si je připomínáme, na to se teď společně v raní zdi rádych podíváme. Datum 25. srpna připadá v kalendáři na Den usmíření. Ten vymyslela Američanka Jacqueline Kingston s jednoduchou myšlenkou. Nečekat na nový rok s pomyslným čištěním stolu, ale urovnat letní hádky, uražená ega, třeba i tichou domácnost hned teď z fleku. Mimochodem, věděli jste, že dlouhodobé držení hněvu a trucování prokazatelně zvyšuje hladinu stresového hormonu, kortizolu i krevní tlak? Jasně, že jste to věděli. To člověk prostě cítí sám na sobě. Odpuštění a vyříkání si nedorozuměním a okamžitý fyzický efekt, to je, když prostě ujde pára z papiňáku. Zpomaluje to tep, snižuje svalové napětí a zlepšuje kvalitu spánku. Tak dneska směle do toho usmíření. Není třeba čekat, až, jak zaznělo, třeba na nový rok. No a z profesí pak dneska slavíme Den strážců národních parků. Tento den má za cíl zdůraznit odhodlání těch, kteří neunavně pracují na zachování úchvatné krajiny a rozmanitých ekosystémů v rámci národních parků. U nás na jihu Moravy máme Národní park Podý, pravda, je nejmenší ze všech v České republice, ale je krásný a je náš. Tamní strážce, z rádia jich zdravíme, stejně tak si v tento den zaslouží uznání i například strážci chráněných krajinných oblastí Soutok, Pálavači, Moravský kras, ty také pozdravujeme. No a ještě v úterý 25. srpna mrkneme na dnešního oslavence. Svátek po celý dnešní den slaví Radim. Tak Hodonínsko má 203 chlapíků s tímto jménem, Kyjovsko dokonce 218. Na Brněnsku je 826 dnešních oslavenců a gratulace společně s hudebním dárkem zamíří po ránu z ranní jízdy i na Slavkovsko, kde máme 81 chlapů se jménem Radim. Na Slovensku mimochodem má pak svátek Ludovít. Blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po ránu určitě v mnoha domácnostech, kancelářích proběhlo už ranní kafe, toto bylo Iné kafe a song ráno. 7 hodin na 19 minut, co nevidět v ranní jízdě zpěvačka Kylie Minogue.
1: No a teď míříme za jednou africkou želvičkou, která se jmenuje Molly a v Kanadě si střihla takový jeden prázdninový výlet. Na ten výlet by její majitelka nejraději možná zapomněla, rozhodně na něj nezapomene. 15-letá želva totiž na konci července zmizela ze svého domova v provincii Manitoba. Po několika dnech začali návštěvníci nedaleké přírodní rezervace hlásit, že tam potkávají nezvykle velkou želvu a tak začalo svítat, že možná je to skutečně ta želvička, v uvozovkách želvička, želvička Molly, která zdrhla, musela být teda extrémně rychlá.
0: Takže říct jako spojení želva a zdrhla, no...
1: Pracovníci rezervace tomu nejdřív moc nevěřila, mysleli si, že si lidé jako spletli zvíře třeba s kamenem nebo něco, pak ale přišla fotografie a bylo jasné, že se mokřady opravdu prochází africká želva. Po dvou dnech pátrání se Molly sama objevila na jednom z parkovišť, kde ji pracovníci odchytili a nakrmili. No a pak už zbývalo zase, tak jak už to bývá, najít její majitelku, sociální sítě a tak dále, netrvalo dlouho a majitelka byla najita. Ukázalo se, že Molly bydlí zhruba 20 km od místa, kde ji našli. Nikdo přitom přesně neví, jestli cestu zvládla svých, nebo jí někdo část výletu nechtěně třeba usnadnil autem, protože jako 20 km na želvu v průběhu pár dnů, to jako je úctyhodný výkon, myslím si, že jí někdo asi pomohl. Každopádně po dvou týdnech dobrodružství je Molly zase doma a její další výprava už asi bude pod trochu pečlivějším dohledem, myslím si, že majitelka si dá nějaký ten závazek, že bude dohlížet na tu svoji želvu pořádně, aby neudělala frnk frnk a zase nezdrhla.
0: Zdrhl mu, že kde kdo?
1: No vidíš, i želva.
0: Dokonce jako i želva. To jsou věci v tom aktuálním světě. 7 hodin skoro 21 minut, za chviličku v ranní jízdě Kylie Minogue.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tady v úterní raní z Dobré ráno Moravo, po půl osmé Becky G. Back to France a Somber. A v blbým věku nabídne Xindl X. I v úterý 25. srpna nabídne Jindro zkrátké jihomoravské zprávy. U zákoličku se rozvíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. A že bychom dneska zjistili nového majitele či majitelku klimatizace. No stát se to na rádiu jít může.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se platí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
0: Hezké letní ráno, Moravo, je půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclavan Tomáš Říkovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě. Rozhodl o tom v pondělí krajský soud v Brně. Podle státní zástupkyně dále trvá obava z jeho útěku i z pokračování v trestné činnosti. Říkovský je ve vazbě déle než rok. Při jednání podle žalobkyně poprvé naznačil možnost spolupráce v části případu týkající se provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti. Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 střetů tramvají s chodci. Za celý běžný rok jich přitom bývá zhruba 10 až 15. 4 letošní nehody skončily tragicky. Podle dopravního podniku bývá hlavní příčinou nepozornost chodců.
1: Rádio Jih, počasí.
8: No a podíváme se samozřejmě také na aktuální teploty. Ve Zlíně pouze 14 stupňů, to tepleji máte v Klentnici, tam je 16 stupňů, Šlapanice a Svatobořice Mistřín měří schodně po 17.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Na D2 mezi 28. a 25. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno v levém pruhu probíhá práce údržby. Projíždějte místem opatrně. Šťastnou úterní cestu.

Čekání na odlet z Brna může být nově o něco příjemnější. Cestující si teď přímo na letišti můžou zdarma zpříjemnit dlouhou chvíli. Stačí jim k tomu mobil a jeden QR kód. Více už za chvíličku, teď slibovaná back.

0: Šátek Talk 7.39, hezké úterní ráno, zraní jízdy rádech, co nevidět, Back to Friends a Somber, a nebo taky muzika z let 90. Everybody a DJ Bobo. A teď už zpátky na to letiště, čekání na odlet z Brna, jak už jsme říkali, může být nově o něco příjemnější, protože čekání na letadlo v Brně si teď můžete zkrátit knížkou a nemusíte ji mít ani v kufru. V odletové hale brněnského letiště totiž přibyly QR kódy, přes které si zdarma stáhnete e-knihy do mobilu, tabletu nebo čtečky. Po načtení kódu se dostanete na stránky s desítkami titulů. Vybrat si můžete romány, science fiction, poezii nebo třeba knihy pro mladší čtenáře, převážně od českých autorů. Za nápadem stojí Moravská zemská knihovna. Její pracovnici Anu Mrázovou inspirovalo dlouhé čekání na letišti v Lisabonu. A tak si řekla, proč něco podobného neskusit také u nás. Takže pokud vás v Brně čeká delší chvíle před odletem, místo, řekněme, bezcílného projíždění telefonu, můžete třeba rozečíst novou knížku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vzpomínka na leta 90. minutku po 7:45 v úterní ranní jízdě DJ Bobo, za chvíličku Xindl X a v blbým věku. No, ale na blbém místě, když se člověkovi chce a ještě chybí toaletní papír, to je teprve. Ne v blbým věku, ale na blbém místě. Tak se dneska ptáme, jakou nejdivnější věc jste kdy použili místo toaletního papíru, protože papír dojde samozřejmě přesně ve chvíli, kdy už je pozdě něco řešit. Tak co? Kapesníčky, účtenka, nebo že by kuchyňská utěrka, nevím, kdo si ho třeba bere sebou, ale možná u někdo v batohu má. Tak napište nám svoji největší papírovou nouzovku. Čím bizarnější záchrana, tím lépe.
1: Napsal nám je Joška, ten napsal lopouch, ale bez berušky. Dle jednoho samozřejmě slavného českého filmu.
0: No ale podle mě i Joška reaguje na jednu z našich posluchaček, která nám po ránu napsala, že to bylo s lopuchem a s beruškou.
1: Ano, to je pravda, no. To je vlastně přímá reakce, no.
0: Věrka si poradila, ale díky chlapovi ponožky. Na podzimní procházce v lese široko daleko nic, tak mi manžel nabídl svoje ponožky. Prostě chlap zachránil ženu, to je krásy, když to takto člověk spolupracuje jeden s druhým.
1: Že oficiální prameny už se nezmiňují o tom, jestli ty ponožky byly posléze ještě dále využívány.
0: A tak to bych ani nerozebíral, kolego.
1: Jana napsala kalhotky, no. Pak jsem šla na ostro a kalhotky už vyhodila. No a to je jako velice hezká moda.
0: No, tak když jsme řekli, čím bizarnější záchrana, tím lépe. Netušili jsme, kam až se dostaneme, že člověk bude muset používat i spodní prádlo, ale když prostě není toaletní papír, nouzovka přijde vhod jakákoliv. Tak jakou nejdivnější věc jste kdy použili místo toaletního papíru? Víme, že je to docela tenký led dneska, trochu na hraně, ale prostě takový je život. Tak nám dejte vědět přes Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889, protože člověk se prostě čas od času rád vydá do přírody a někdy se prostě stane, no.
1: To je hned.
0: No to je dřív jak nové boty, kolego.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní raní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po 8 už třeba ATB a 9 PM. Stejně tak Miley Cyrus. A nebo IMT Smile. Blížící se také do Břeclavy. Jo! Za chvíličku nabídneme ale v úterý 25. srpna další čerstvé jihomoravské zprávy. V Brně přibývá střetů chodců s tramvajemi. Letos už bohužel zemřeli 4 lidé.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
8: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
9: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
10: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong.

0: Domov na prvním místě. Hezké úterní ráno, Moravo je 8. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Břeclavan Jiříkovský zůstává ve vazbě, naznačil možnost spolupráce a v Brně přibývá střetů chodců s tramvajemi. Letos už zemřeli 4 lidé. Břeclavan Tomáš Jiříkovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě. Rozhodl o tom v pondělí krajský soud v Brně. Podle státní zástupkyně dále trvá obava z jeho útěku i z pokračování v trestné činnosti. Jiříkovský je ve vazbě déle než rok. Při jednání podle žalobkyně poprvé naznačil možnost spolupráce v části případu týkající se provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti. Dosud s policií podle ní nespolupracoval. Jiříkovský čelí obžalobě mimo jiné kvůli provozování tržiště Nucleus Market a praní peněz. Součástí případuje také bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti v hodnotě 960 milionů korun. Termín hlavního líčení zatím soud nestanovil. Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 střetů tramvají s chodci. Za celý běžný rok jich přitom bývá zhruba 10 až 15. 4 letošní nehody skončily tragicky. Podle dopravního podniku bývá hlavní příčinou nepozornost chodců. Lidé se často dívají do telefonu, mají sluchátka nebo před vstupem do kolejiště nevěnují dostatečnou pozornost okolí. Podnik proto spustil preventivní kampaň Rozhlédni se. Přímo ve vozech i na sociálních sítích ukazuje skutečné závěry některých nehod, aby upozornil na rizika. Dopravní podnik zároveň připomíná, že tramvaj má výrazně delší brznou dráhu než osobní auto a řidič často nemá šanci střetu zabránit.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Další srpnové úterý bude podle meteorologů oblačné až zatažené, na jihu kraje až polojasné. Ojediněle se mohou objevit dešťové kapky ve formě deště nebo přeháněk. Teploty maximálně 27 stupňů Celsia, na severu kraje jen kolem 23 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 25. Aktuálně Uherské Hradiště 16, Ratíškovice, Kunovice 17, Pasohlávky 18 stupňů Celsia.
3: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2020. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty na dálnici D1 na 203. kilometru směrem od Brna na Vyškov. Bude u Kranice probíhat údržba zeleně. Projíždějte následně opatrně a připomínáme na D2 mezi 28. a 25. kilometrem směrem od Břeclavi na Brno. V levém pruhu probíhají práce údržby. I tady opatrně. Šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: A na cesty se za pár minut vrátíme, protože dvě silnice na jižní Moravě mají mezi řidiči hodně špatnou pověst. Už za pár týdnů na nich ale začnou velké úpravy, které mají změnit hlavně jednu věc. Bezpečnost. Podrobnosti už za chviličku, teď 3 minutky po 8. ATB.

0: 10 minut po 8 hodině Miley Cyrus, hezké úterní ráno, už za chvíličku Katy Perry a Snoop Dogg, nebo třeba taky Avicii. Teď ale, jak jsme před pár minutkama naťukli zpátky na cesty, protože na Jižní Moravě se chystají velké změny na dvou silnicích, které mají mezi řidiči dost nelichotivou pověst. Kvůli častým vážným nehodám se jim někdy říká i silnice smrti. Už v září se začne pracovat na tahu z Brna na Znoj, motory na silnici první třídy číslo 53. Právě tam řidiče dokážou zradit dlouhé rovinky, které se ve skutečnosti lehce vlní. Člověk má pocit, že vidí daleko před sebe, jenže za horizontem se může objevit auto. Místí proto některým úsekům říkají také houpáky smrti. Silnice se postupně rozšíří na střídavý třípruh, takže vzniknou bezpečnější místa pro předjíždění. Úpravy se budou týkat zhruba 20 kilometrů mezi Pohořelicemi a Lechovicemi a práce jsou rozplánované až do roku 2029. Řidiče ale čekají i komplikace. Nejdřív se omezení dotkne hlavně kamionů. Příští rok na jaře už se má uzavřít úsek mezi Pohořelicemi a Miroslavím. A pracovat se začne také na silnici první třídy číslo 43 z Brna směrem na Svitavy. U Černé hory vznikne nový stoupací pruh a část silnice se přeloží, takže podzim bude pro řidiče trochu zkouškou trpělivosti. Výsledkem by ale měly být dva podstatně bezpečnější tahy. Tak právě teď za volanty si hem šťastnou úterní cestu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 19 minut, toto byl Avicii, za chviličku MT Smile, Luďani jsou zlí, mimochodem a MT Smile vystoupí v Břeclavi pod zámkem, no ale letos už v září, ale teď už míříme na houby.
1: No a nic no.
0: A houby jsme našli.
1: A houby jsme našli, no. Houbaři zatím fakt mohou košíky nechat doma. České lesy jsou totiž před koncem prázdnin skoro prázdné. Stejně tak lesy na jihu Moravy. Podle mykologů momentálně houby plošně prostě nerostou. Naději prý přinesly ty deště z posledních dnů, zejména z toho minulého týdne. Houby po dešti nevyskočí samozřejmě přes noc, potřebují trochu času a tak by se ta situace mohla přeci jenom zlepšovat. Na jihu Moravy máme tunu lidí, kteří chodí samozřejmě na houby. Pokud vydrží prý příznivé teploty, první úlovky by se mohly objevit zhruba za týden až 10 dnů. Nejdříve prý budou reagovat druhy, které nejsou tolik závislé na stromech a budou živeny přímo z půdy. Do této skupiny patří například Lukeso, ty jsi zkušený mykolog, že? Co? Ano, žampiony, bedle, špičky, píchavky, to je tato kategorie. Na oblíbené hřiby si prý budeme muset počkat o něco déle a pomohl by jim ještě další déšť. Prý to pořád není, co se týče jako hřivu, úplně ono. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu je teď šance na houby na většině republiky nízká až velmi nízká, takže pak hrozí, že na těch houbách houby najdete, jak říkal Lukeso na začátku. Lépe jsou na tom například některé části jeseníků, kde už je pravděpodobně růst místy vyšší. Takže zatím spíše procházka než smaženice po těch lesích. Budete sice hledat, ale aspoň si užijete krásné přírody. Jestli ale ještě zaprší, tak by se ta situace mohla zlepšit a mám pocit, že už jsme tu měli x roků na jihu Moravy, kdy bylo hodně, ale hodně dobré září, tak bych jako všem, kteří rádi chodí na houby, dopřál toho, že by doopravdy v to září to mohlo být fajn a mohly by ty košíky být úplně plné těch hub. Teď by to byl doopravdy hodně, hodně těžký úkol.
0: No a platí staré známé, sbíráme jen to, co opravdu známe.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 365, no, nám prozradí Bacil Rugby a Nikol. Je to tak, ne? 365 dní.
1: Áno, je to tak.
0: Platí to i dneska, jo?
1: Platí to i dneska, bude to platit i zítra a zřejmě i pozítří.
0: Tak, vzhledem k tomu, že máme 25. Někdo by si možná zasloužil 25, ale vy si rozhodně zasloužíte. 2 minutky před půl devátou slib, že za chviličku Jindros nabídne krátké jihomoravské zprávy a tím pádem se dozvíte co nového. No a taky dneska někdo z vás může uspět v naší soutěži, ve které stále nabízíme klimatizaci. Jak víte, hodí se nejenom v létě.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na BV Vinařství.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
7: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
8: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.

0: sláva nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po půl deváté.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určená dětem, mladistvím a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavi. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek. Až polovina zahraničních studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně po škole zůstává v Česku. Ve Zlíně ale pokračuje jen menší část z nich. Většina míří za prací hlavně do Prahy a Brna.
2: Počasí.
3: A podíváme se na aktuální teploty. Břeclav hlásí 19 stupňů, tu samou teplotu mají Kostice, Blatnice pod svatým Antoníkem má 18, Bílovice u Uherského Hradiště pak 17 stupňů.
2: Rádio Jih, doprava.
1: Na trase z Brna do Třebíčů kývalky havarovala dvě osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením a na trase z Výškova nad Ráhany v Rychtářově odklízí hasiči naftu z vozovky. Počítejte taktéž s omezením opatrně a si hem šťastnou cestu.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: A za chvíli se podíváme, co všechno se zapsalo do hudební historie dnešního dne. Připomeneme si jednu pořádně kontroverzní Miley Cyrus, rekordní desku Katy Perry a narosky rockera, kterého na pódiu jen tak nepřehlédnete. Hudební kalendář už za pár minut na rádiu, i teď 3 minutky po půl deváté.

8 hodin a 40 minut, krásné úterní ráno dnes, datem 25. srpna, toto byla Taylor Swift, za chvíličku Bacila Rugby společně s Nicole a kousek 365 dní. Teď ale dámy a pánové, pravidelně v ranní jízdě

0: letech mrkneme do hudební historie dnešního dne. 25. srpna roku 2013 totiž vydala Miley Cyrus píseň Wrecking Ball. Videoklip písni, jež obsahuje detailní záběry na zpěvačky na demoliční kouli, vzbudil samozřejmě obrovský zájem a s ním tehdy také velkou kontroverzi. Song i klip zabodovali, ale možná jen shodou okolností jejich vydání vyšlo na narozeniny jejího tatínka, oceňovaného amerického písničkáře a herce Billyho Raye Cyruse. Ten se narodil v tento den roku 1961 a slávu své dcery odstartoval ve společném televizním projektu Hannah Montana na Disney Channel, kde spolu hned několik let hráli. V roce 2010 pak vyšla jedna z nejúspěšnějších popových desek 21. století. Katy Perry totiž vydala album Teenage Dream, jež vyvolalo historický rekord a vyrovnalo historický rekord Michaela Jacksona, když hned 5 singlů z jedné desky vystoupalo na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100. To si přeje snad každý interpret. Z jedné jediné desky 5 singlů a první místo. 25. srpna roku 1988 postupujeme dál, se narodila britská zpěvačka a skladatelka, také herečka Alexandra Burr. Vítězka série britské televizní talentové show X Factor, jež vydala v roce 2008 vítězný single Hallelujah. A ten se stal evropským rekordmanem v počtu prodaných singlů za 24 hodin. V Británii pak byl nejprodávanějším songem roku a zároveň i tamní vánoční jedničkou. No a v roce 1949 se narodil Gene Simmons, zpěvák a baskytarista rokových titánů Kiss. Ten proslul komiksovou maskou démona, pliváním ohně na pódiu a třeba i kouřící kytarou. Legendární kysáci to ve své době rozhodně uměli rozjet a jejich zpěvákovi přejeme z rádia jejich vše nejlepší k dnešním narozkám. No a když tady máme úterý 25. srpna, mrkneme ještě na rychlo do kalendáře. Přesně řečeno se podíváme, kdo že má dneska svátek a dnes je v kalendáři vepsáno jméno Radim. Tak na Břeclavsku máme 222 chlapíků s tímto jménem. Gratulace míří na Vyškovskou, kde jí máme 156. Slavit se jistě bude i na Hustopecku, kde máme 115 Radimů a Uhersko-Radisko jich hlásí 359. Taky tam pofrč za chviličku následující hudební dárek a jen tak mimochodem na Slovensku má pak svátek Ludovít, taky tam gratulujeme.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Sun Goes Down. Za chviličku další z hitu pro dobrou náladu, teď ale v 8 hodin a 50 minut. Ještě jednou v ranní jízdě k rannímu tématu. A protože víme, že život píše nečekané scénáře, tak se ptáme, jaká byla vaše největší papírová nouzovka. Jinými slovy, jakou nejdivnější věc jste kdy použili místo toaletního papíru?
1: Napsala Míša: u malého syna, když měli 1,5 roku, tak jsme jeli na kolách v Zenec Přívoz a byl pokakaný a neměli jsme vlhčené ubrousky, jihličí jsem neměla odvahu použít, tak jsem mu utřela zadeček jeho náhradním tričkem, co jsme měli v batůšku. Ještě jsme ho namočili vodou z láhve napití, tričko jsem dala do sáčku a zavázala na suk, aby to asi nebylo samozřejmě cítit. Doma namočila do kýblu s vodou a pak vyprala na předpírku a moc stupňů. No, to je příběh od Míši.
0: No a Míša si dokázala poradit. Klobouk dolů, co Kuba? Zdraví, Mížani. U nás s taťkou viděla vždycky, a to celá dědina, že nás chytla potřeba na hřibech v lese. Oba dva jsme totiž došli s roztrháným tričkem. Taťka zepředu a já zezadu. A Kubo, zdravíme. No, snad už zase houby porostou.
1: Taky si uměli poradit. Ital Makaronek napsal Čáli Žánku, tak za našich mladých let to byl lopuch a krásný den nám popřál.
0: No a Věra použila ponožky na podzimní procházce v lese, široko, daleko, nic. No tak mi manžel nabídl svoje ponožky. Gentleman, Věro, každým soulem. 9 minut před 9. Děkujeme všem, co se zapojili do úterního ranního tématu. No a když už ta věc přijde, tak doufám, že budete mít vždycky po ruce ten toaleťák.
1: No chce to, je to zásadní věc.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterý za ten 25. srpna vinčujeme z rádia, jejich rádia Jižní Moravy i po 9. hodině máme připravenou kopu hitů pro dobrou náladu na playlistu Flowrida. Kapela Krištof. Nebo zpěvačka Olivia D. Brno láká zahraniční absolventy ze Zlína. Místní firmy je totiž často nedokážou udržet. Podrobnosti nabídnou čerstvé jihomoravské zprávy rádia. Už za okamžik.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: dvakrát za sebou?
1: Volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 metra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong, domov na prvním místě.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Hezké úterý, za minutu bude 9. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Břeclavský nadační fond znovu podpoří děti a studenty a Brno láká zahraniční absolventy ze Zlína. Místní firmě často nedokáží udržet. Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavě. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek, placením obědů, družiny, kroužků nebo nákladů na dojíždění. Příspěvek je možné využít také na školní akce, internát či kolej, případně stipendium v tíživé sociální situaci. Podrobnosti a podmínky jsou na webu Nadačního fondu města Břeclav. Až polovina zahraničních studentů Univerzity Tomáše Bati po škole zůstává v Česku. Ve Zlíně ale pokračuje jen menší část z nich. Většina míří za prací hlavně do Brna a Prahy. Podle univerzitního Welcome Centra nejsou pracovní podmínky ve Zlíně ve srovnání s velkými městy dost konkurenceschopné. Pro zahraniční absolventy je navíc problémem i menší nabídka míst, kde se obejdou bez češtiny. Univerzita se proto snaží studenty už během studia propojovat s místními firmami. Příkladem je absolventka, která se přes pracovní stáž dostala až na stálé místo programátorky v Otrokovickém baru. Škola věří, že větší zapojení zahraničních absolventů by mohlo pomoci i místním firmám, například při expanzi na zahraniční trhy.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Dnes oblačno až zataženo, na jihu kraje až polojasno. Ojediněle se může také objevit déšť nebo přehánka. Teploty dnes maximálně do 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně do 25 stupňů ve Zlínském kraji. Míříme k

0: aktuálním teplotám Zlín 16, Strážovice Jelubí 17, Lanžot aktuálně 18 stupňů Celsia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, na trase z Brna do Třebíče na silnici první třídy číslo 23 u Kývalky havarovala dvě osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu s Rádiem Jih.

0: hodin 9 minut. A my můžeme i v úterý 25. srpna
1: přivítat Verču.
2: Ahoj.
1: Usměvavou, jakožto vždy.
2: Yeah.
1: Pěkně se zbudila, probudila se do, nebo zbudila se po krásné noci.
2: Aha.
1: Sny se zdály.
2: Určitě.
1: Osnídala dobře.
2: No.
1: Kafičko, čajíček by
2: jel. Kafičko bylo.
1: Na cestě tě nikdo neštval do rádia cestou.
2: Ne.
1: No, tak proto tak rozářené oči a ten široký úsměv. No, není to paráda. I takové drobnosti člověkovi udělají radost, jako.
2: A já se na to usmívám vždycky, když mám úplně na prd, jakoby to, tak se tady na tebe pořád.
1: Ale ty nucené úsměvy si můžeš nechat tady za dveřama, čoveče.
2: Nepoznáš,
1: ne, prostě i drobnosti nám musí dělat radost.
2: Je to pravda.
1: A o další takové drobnosti už za chviličku bude řeč, protože v Brně, jo, kemuele tam brněnome, už při cvičení nemusíme poslouchat trenéra. Tam se stočí podívat do zrcadla, jo. No. A ono nám samo poví, jestli něco cvičíme špatně.
2: Však ve Sněhurce. Ve Sněhurce to bylo, ne? Zrcadlo, pověz mi, kdo je nejkrásnější na světě.
1: Ne, já zrcadla radši nemám, jako.
2: Nekecej.
1: No nemám na co, na autě. Zpětné zrcátka maximálně. Se vždycky řekne, že Žižbrno to jde za mnou.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Počky z kapely je to Mickey the Hole Again, co nevědět Olivia Dean a nebo Pink. 9:16. Pojďme k tomu zrcadlu. Jak to znělo zrcadlo? Řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější.
1: No, tak nějak to bylo.
0: Jo?
1: No.
0: Tak v Brně mají teď zrcadlo, které ti řekne, jestli cvičíš ten dřep správně. Takhle zeptá zrcadlo, prosím tě, cvičím ten dřep správně? Ano, cvičíš.
1: Ne.
0: V Brně už vám na tuto otázku může zrcadlo opravdu odpovědět. Vzniklo tam totiž fitness centrum, hlavně pro lidi, kterým klasické, řekněme nacpané fitko, tak nějak úplně nevoní. A ne, že by to tam vonilo jak v tělocvičně, jasně cvičíš, tak se potíš, ale prostě nechceš, aby tam bylo 1 600 000 lidí. Cvičíte v této malé soukromé místnosti úplně sami a místo trenéra na vás dohlíží umělá inteligence. Kamerou sleduje pohyb, počítá opakování a když třeba dřepnete málo nebo se u cviku špatně prohýbáte, hned vás opraví. A dokonce si můžete nastavit, jak přísný na vás virtuální trenér bude. Ne, že by vzal bičík, jako, ale prostě bude tam trošku vyzřvat.
1: Dělej pořádně!
0: Přesně tak. Celý koncept vznikl právě proto, aby se do posilovny nebáli vyrazit ani začátečníci nebo introverti. Nikdo vás až na AI tedy nesleduje, nikdo nečeká na váš troj a nikdo se vás neptá, kolik sérií vám ještě zbývá. AI si navíc pamatuje, s jakou váhou jste cvičili minule a může doporučit, kdy přidat. Jednu věc ale pravda, lidský trenér pořád zvládá lépe, co třeba?
1: No, co třeba?
0: No, když potřebuješ povzbudit, tak umělá inteligence ti možná řekne, jo, dobrý, dobrý, ale prostě ten trenér tě pochválí, jako v tom smyslu tě plácne po rameni, řekne, zaber, máš na to, zaber.
1: Tak ale viděl jsi někdy četa, jak ti odpovídá, jak umí chválit.
0: Ne,
1: když ty dopisuješ chatem.
0: Já neříkám, že to by mě chválilo, takže já nevím.
1: Ne, on to dělá automaticky totiž. Výborný nápad, skvěle, tohle, no takže já si myslím, že to tam určitě taky něco
0: ale
1: z toho bude.
0: Ale to plácnutí po rameno, to tam
1: forečitě. Tak to tam nebude.
0: Možná, kdyby to zrcadlo někdo blbě přidělal, jako že by to spadlo na tebe, že by to plácl nebo
1: já
0: něco.
1: Já nevím, jestli se nestyděla tam. Že by to není horší než jako.
0: Představ si, že za tím zrcadlem není AI, ale za tím zrcadlem, tak jak to bývá v těch výsledkových místnostech, prostě je 1 600 000 lidí a všichni na tebe tlemí a dělají si své prčuje, že pana dívej, jak dělá ten dřep. A teď jí třeba řekni, ať si sundá levou ponožku, no, aby to šlo třeba lehčejc, jako jo.
1: No ale fakt, já bych měla takový pocit asi z toho.
0: No v Brně, jak už bylo řekli, jak už bylo řečeno, při cvičení nemusíte poslouchat trenéra, protože stačí se podívat do zrcadla, ono vám samo řekne, co děláte správně a co děláte špatně, je tam prostě nové fitness, v podstatě taková jenom místnost pro introverty. Hmm. Tak ale zase našli určitě ti biznismeni nějakou tu díru na trhu a já si myslím, že to úspěch určitě bude mít.
1: Jo.
0: Tak minimálně my dva se tam potkáme.
1: Rozumě.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: písničku před půl desátou, rok seťáci, How do you do?
1: How do you do?
0: No, how do you do? Co nevíte, včafár na Perpetuum Mobile anebo Lost Frequencies.
1: Víš, kdy jsou lidi nejšťastnější? Ano, nevíš, spolu, a já to za chvilku řeknu. Nevíš to, vůbec to nevíš.
0: Nevím. Jsi
1: vedle, mimochodem.
0: Nevím. Za chvilku půjdu vedle.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.

0: 9:41 na rádiu Olivia Rodrigo, co nevíc Shakira Loka, anebo Camila Cabello Xamendé Señorita. Škola je základ života, víme, takže už to za týden začne, ale teď jedna malinká ukázečka právě z tohoto snímku.
1: Štěstí? Co je štěstí? Možná jenom zlata.
0: No, štěstí teď bude i Verča hovořit.
2: Ano, protože britští vědci se rozhodli zjistit, kdy přesně jsou lidé nejšťastnější.
0: Tak
2: no a analyzovali data od tisíců lidí, ty nálady, jejich aktivity, čas dne. No a výsledek není teda zas tak překvapivý, ale je nečekaně konkrétní. Takže nejšťastnější moment v celém týdnu nastává v pátek v 19:15, protože práce skončila, víkend zrovna začal, večeře nebo výlet jsou před námi a ještě nás nic nestihlo zklamat.
0: A nebo taky někdo třeba se připravuje na noční.
2: No tak ano, ale prostě jako...
0: Jo, ve většině případech je to pátek 19:15.
2: Tak.
0: Tak já doufám, že
2: za
0: teď v úterý 25. srpna v 9:43 máte taky nějaký důvod k radosti, že?
2: Určitě, on se vždycky nějaký najde, když
0: člověk... Přesně tak, protože v podstatě už za chvíličku konec šichty, že?
2: No,
0: jak kde, jak u koho, ale je to prostě tak.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

budeme zpříjemňovat v další, to znamená 10. hodinku. Budou to třeba One Republic a jejich Stop and Stare. Dermot Kennedy přidá Hit Funeral. A na playlistu taky Heleniny oči a jejich Naka. Začátek školního roku u Hodonínské základní školy Mírové náměstí zkomplikuje probíhající rekonstrukce parku, tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních Jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné úterý! Slunce.

0: večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Hodoníme, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Pátek ze Stardance, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Za minutku bude 10 a z rádia jich přejeme krásné úterý.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Začátek školního roku Hodonínské základní školy Mírové náměstí zkomplikuje probíhající rekonstrukce parku a centrum Brna dále hlídá soukromá bezpečnostní služba. Žáci základní školy Mírové náměstí v Hodoníně se budou v září dostávat do budovy provizorní trasou. Prostor přímo před školou je stále součástí staveniště kvůli rozsáhlé rekonstrukci sousedního parku. Pěší projdou vyznačenými koridory k hlavnímu vchodu. Nejprve ze strany od Muchovy ulice, později se má trasa přesunout na opačnou stranu. Největší komplikace čekají rodiče, kteří vozí děti autem. Přilehlé ulice jsou kvůli stavbě neprůjezdné a škola doporučuje k budově vůbec nezajíždět. Práce přímo před školou by měly skončit do konce září. Celá rekonstrukce parku na Mírovém náměstí má být hotova v roce 2028. Brno Střed i letos využívá soukromou bezpečnostní agenturu, která dohlíží na pořádek v centru města. Dvě dvoučlenné hlídky působí hlavně na Zeleném trhu náměstí Svobody, Moravském náměstí a Malinovského náměstí. Radnice službu zavedla před více než dvěma lety kvůli stížnostem na obtěžování lidí, znečišťování veřejných míst nebo poškozování mobiliáře. Agentura ale nemá pravomoci policistů a její role je především preventivní. Letos hlídku je od dubna do října. Radnici služba vyjde zhruba na 950 tisíc korun ročně, včetně daně. O podobném řešení uvažují i další brněnské městské části, například Černovice, které zatím od záměru odradila vysoká cena.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Dneska očekáváme oblačno až zataženo na jihu kraje až polojasno a ojediněle se objeví déšť nebo přehánky. Teploty v Jihomoravském kraji dneska

0: Jde na venkovních teploměrech v 19. Hodonín, Šardice, Klobouky u Brna i Rajhrad měří 19 stupňů Celsia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké dopoledne taky na cesty. Opatrní buďte v tuto chvíli na Brněnsku D1 i na Hodoníně. Na Brněnsku mezi Blučinou a Vojkovicemi došlo ke střetu osobního auta s motorkou a provoz je tam částečně omezený. Na D1 na 221. kilometru směrem z Brna na Vyškov jsou na vozovce v pravém pruhu rozházené pytle, tak tam dejte velký pozor. A na silnici 1/55 u Hodonínské zoo je provoz veden kyvadlově na semafor, jelikož tam probíhá natírání lávky. Tak s tím počítejte, buďte opatrní a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou úterní cestu.

0: Republic a jejich Stuff and Stare, no a stát a zírat možná budeme taky, pokud se jedny plány stanou skutečností. Na brněnském výstavišti se totiž rýsuje nová atrakce, která má návštěvníky dostat doslova pod vodu. A pokud plán vyjde, tak pavilon C čeká hodně výrazná proměna. Jaká, prozradíme na vlnách Rádia Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy, díky za to. No a představte si, Brno by mohlo mít vlastní velký akvarijní svět. V pavilonu C na výstavišti chce firma JVS Group vybudovat zábavně vzdělávací park s názvem Green Planet. Jeho hlavním lákadlem mají být velká akvária s podmořským tunelem, takže ryby budou návštěvníkům proplouvat přímo nad hlavami. Přibýt mají taky sladkovodní akvária, živá zvířata, tematické expozice a animatronické sochy a nebo taky gastrozóna. Projekt počítá s rekonstrukcí samotného pavilonu i okolních venkovních prostor a investor má budovu získat do pronájmu na 20 let. No a městské politiky už se svým záměrem přesvědčil. Firma JVS Group navíc brněnské výstaviště dobře zná. V minulosti tam pořádala třeba výstavy Titanic, Tutanchamon nebo Space Mission. A podrobnosti k novému akvarijnímu světu chce zveřejnit až po dokončení dohody s městem. No tak jestli to celé klapne, tak to vypadá, že se teda máme rozhodně na co těšit. Tak se těšíme a z rádia jich posíláme další interní muziku. Krásné dopoledne.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: věříme, že ho hezké a pohodové i máte. Aby to tak zůstalo, nebo se tak stalo, pokud to někde drhne třeba, tak o to se postará další muzika na našem playlistu. No a možná se o to postará i následující příběh. Si to představte, 50 let ve zdravotnictví, 10 let v důchodu a přesto stále chodí pomáhat tam, kde to je potřeba. Mluvíme o zdravotní sestře z Vyškovské nemocnice a ta teď za svůj přístup získala celostátní ocenění. Detaily k tomu tady u nás na rádiu Jih už za pár chvil a za moment už taky hit Ragagabam.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
0: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

s datem 25. srpna trávíte s rádiem Jich. No a velký úspěch má za sebou zdravotní sestra z nemocnice Vyškov. Jarmila Korčáková vyhrála celostátní soutěž Anděl mezi zdravotníky a ocenění si převzala na slavnostním gala večeru v Náchodě. Za sebou má neuvěřitelných 50 let ve zdravotnictví. Ve Vyškovské nemocnici pracuje od roku 94 a i když už je 10 let v důchodu, tak pořád tam dochází vypomáhat do ambulancí, kde je zrovna potřeba. Během kariéry prošla několika nemocnicemi a 20 let pracovala dokonce jako vrchní sestra. A když se jí při soutěži ptali, jestli by si tuhle profesi vybrala znovu, tak odpověděla jednoduše, že si neumí představit, že by dělala něco jiného.

0: vítězství vzkázala, že pro ně byla andělem vždycky a teď to podle nich ví celé Česko. To je krásné. Vidět a slyšet tolik lidí, oceňovat vaši práci je skvělé a my paní Jarmile rozhodně z rádia jich taky moc a moc gratulujeme.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cimbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si ji. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
0: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Právě teď nám odbyla 11. hodina a my vám z rádia přejeme krásné úterý.
4: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Sucho na jihu Moravy ukazuje limity opatření na zadržování vody a u dětské nemocnice v Brně začala oprava chodníků. Rybníky, mokřady nebo propustné povrchy pomáhají obcím na jižní Moravě zadržovat vodu v krajině. Letošní dlouhodobé sucho ale ukazuje, že ani tato opatření nestačí, pokud delší dobu neprší. V Vyhařovicích na Znojemsku před 4 lety vybudovali rybníček a 8 mokřadů. Ještě loni v nich voda byla, letos jsou ale některé úplně vyschlé. Suché jsou totiž i potoky, které zásobují. Podobnou zkušenost mají v Přísnoticích na Brněnsku. Tam 2 roky funguje kilometr dlouhý úsek se speciálním propustným povrchem, který nechává dešťovou vodu vsakovat do podloží. Při povodních v roce 2024 se podle obce osvědčil. Starostové ale upozorňují na jednoduchý problém. Když dlouho neprší, není co zadržovat ani vsakovat. Pacienti a návštěvníci dětské nemocnice v Brně musí až do konce října počítat s omezením v Černopolní ulici. Dělníci tam postupně opravují chodníky a poškozený litý asfalt nahradí zámkovou dlažbou. Práce jsou rozdělené do několika etap. Na opravovaných úsecích nebude možné parkovat, pěší budou využívat chodník na opačné straně ulice. Přístup do dětské nemocnice zůstane po celou dobu zachován. Stejně tak bude možný příjezd aut, sanitek i zásobování do areálu nemocnice. Opravy mají skončit do konce října.
5: Rádio Jih, počasí.
3: Na jihu i jihovýchodě Moravy čekáme oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se můžou postupovat.

0: Od jihu na část území rozšiřovat přehánky a nebo déšť. Co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska maximálně 27 a ve Zlínském 26 stupňů Celsia. No a právě teď 2 minutky po 11. Kyjov, Žarošice a Těšany hlásí 20 stupňů a Valtice 23.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky za volanty. Opatrně v tuto chvíli na Brněnsku v Lučině v Komenského ulici došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči. Dbejte tady zvýšené pozornosti. Tak hlavně opatrně, ať už frčíte kamkoliv. Mějte s rádiem i šťastnou cestu a dobře dojďte.

0: týdny za námi, o další dva se postarají Denzel a Regan Bowman a o opravdu netradiční vysvětlení svého chování se postaral muž ve Zlíně. Tak si představte, ženy, teď nejspíš, že jdete večer po parkovacím domě a za váma týpek s rukou dost hluboko v kapse. Asi nic moc příjemného, ani pro tuhle ženu nebylo, no a tak zavolala strážníky. No ale s jakým vysvětlením přišel tady ten pán? Tak, to jste snad v životě neslyšeli a my to prozradíme na rádiu jich už za několik málo minut. Tak vydržte a do té doby si užijte muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máme 17 minut po 11. No a podíváme se do Zlína na jedno opravdu neobvyklé oznámení, nebo možná hodně neobvyklé bylo potom to vysvětlení, ale k tomu se dostaneme. Stalo se to, že žena v parkovacím domě ve Zlíně narazila na muže. Šel za ní, teď byl večer, měl podle ní divný vzhled a ruku hluboko v kapse. No a jí to přišlo znepokojivé, přemýšlela, co tam tak s tou rukou v kapse dělá, tak zavolala strážníky. Na místo tedy vyjela hlídka, první se ujistila, že je žena v pořádku, no a potom hledali toho muže. Nenašli ho, tak se domluvili s ostrahou, že kdyby se znovu objevil, tak ať zavolají. Muž se zanedlouho opravdu znovu objevil, takže znovu přijela hlídka. A ten muž měl pořád tu ruku hluboko v kapse. No a přišel s vysvětlením. Hlídce oznámil, že neprovádí žádné sebeuspokojující úkony, ale že, cituju, ho z chlastu bolí žlázy, tak si je musí škrábat. No, tak došli potom s hlídkou ke společnému rozhodnutí, že asi lepší než škrabat se v parkovacím domě bude navštívit lékaře. Tak to je rozumné, jenom by mě zajímalo, jestli pán opravdu toho lékaře navštívil. A taky teda bych hrozně chtěla vidět ten výraz policistů, když jim typek dával tady to vysvětlení. Obdivuju vás, pánové. No a z rádia jich posíláme další hity pro dobrou úterní náladu. Krásné dopoledne.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: varianty. No a pokud se chystáte letět někam z brněnského letiště, tak my vám za chvilku taky povíme jednu novinku. Čekání na letadlo v Brně si totiž teď můžete zkrátit knížkou a nemusíte kvůli tomu ani do knihkupectví. Stačí mobil, tablet anebo čtečka a jeden QR kód. Podrobnosti na rádiu jich za chvilku a nezapomeňte taky být ve střehu, abyste mohli vyhrát klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní.

Residence Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.

0: čas 11:44, ladíte rádio, díky za to. No a na brněnském letišti si teďka můžete čekání na odlet zpříjemnit čtením. V odletové hale jsou na sloupech nálepky s QR kódem, přes který si zdarma stáhnete elektronické knížky do mobilu, do tabletu nebo třeba do čtečky. No a koho to napadlo, ptáte se? Tak tento nápad vznikl díky Aně Mrázové z Moravské zemské knihovny, kterou inspirovalo vlastní dlouhé čekání na letišti v Lisabonu. Na výběr jsou desítky titulů, jsou tam romány, básně, sci-fi, populárně naučné knížky i nějaká ta literatura pro mladší čtenáře, no a najdete tam hlavně české autory, třeba Denemarkovou, Vivega nebo Urbana, ale i v angličtině je tam nabídka, sice menší, ale je tam například Shakespeare anebo Austinová. A každý den navíc web doporučí jeden konkrétní titul ke čtení. Takže až zase budete čekat na brněnském letišti, tak si na to vzpomeňte, že si to čekání můžete zkrátit nějakou dobrou knížkou. No a v práci vám to zase bude rychleji utíkat při muzice, tak tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýš.

0: projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Třeba nosa.

0: kamarády jejich, no a máme taky jednomeny, a to hudební. Na našem playlistu po 12. například zpěvačka Katy Perry a jí I Kissed a Girl. Jakub Děkan přidá dědu. A dáme si taky hit Just The Way You Are. No a centrum Brna dál hlídá soukromá bezpečnostní agentura. Tak například o tom nám poví Petr Indra ve úterních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
6: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
7: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme práci na dlouhý a krátký týden, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Výdělek 50 až 60 tisíc korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490.

0: garanty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
1: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Z rádia jich vám přejeme krásné úterý, za dvě minutky bude 12.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Začátek školního roku Hodonínské základní školy Mírové náměstí zkomplikuje probíhající rekonstrukce parku a centrum Brna dále hlídá soukromá bezpečnostní agentura. Žáci základní školy Mírové náměstí v Hodoníně se budou v září dostávat do budovy provizorní trasou. Prostor přímo před školou je stále součástí staveniště kvůli rozsáhlé rekonstrukci sousedního parku. Pěší projdou vyznačenými koridory k hlavnímu vchodu. Nejprve ze strany od Muchovy ulice, později se má trasa přesunout na opačnou stranu. Největší komplikace čekají rodiče, kteří vozí děti autem. Přilehlé ulice jsou kvůli stavbě neprůjezdné a škola doporučuje k budově vůbec nezajíždět. Práce přímo před školou by měly skončit do konce září. Celá rekonstrukce parku na Mírovém náměstí má být v Hodoníně hotova v roce 2028. Brno Střed i letos využívá soukromou bezpečnostní agenturu, která dohlíží na pořádek v centru města. Dvě dvoučlenné hlídky působí hlavně na Zelném trhu, náměstí Svobody, Moravském náměstí a Malinovského náměstí. Radnice službu zavedla před více než dvěma lety kvůli stížnostem na obtěžování lidí, znečišťování veřejných míst nebo poškozování mobiliáře. Agentura ale nemá pravomoci policistů a její role je především preventivní. Letos hlídku je od dubna do října. Radnici služba vyjde zhruba na 950 000 korun. O podobném řešení uvažují i další brněnské městské části, například Černovice, které zatím od záměru odradila vysoká cena.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se můžou postupně od jihu na část území rozšiřovat přehánky anebo déšť. Teploty v Jihomoravském kraji až 27 stupňů a ve Zlínském 26. No a právě teď Uherské Hradiště a Domanín měří 21, Sokolnice 22 a Velké Bílovice 24 stupňů Celzia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Jsme s vámi taky na cestách. Komplikace očekávejte aktuálně ve Zlíně, na Brněnsku a ještě jednou na Brněnsku. Ve Zlíně v Dlouhé ulici.

tady počítejte se zdržením. A ještě na Brněnsku mezi Ostrovačicemi a Žebětínem došlo k dopravní nehodě, tak i tady dbejte zvýšené opatrnosti. Hlavně opatrně, taky ohleduplně, trpělivě a mějte s rádiemi šťastnou cestu, ať už frčíte kamkoliv.

0: všem z rádia jejich za moment muziky Jakub Děkan anebo Sophie Alice Baxter. No a co se aktuálního dění týče, tak to zamíříme do veselí. Ve Veselí nad Moravou totiž řešili hasiči jednu netradiční ranní návštěvu. Přímo ke služebně jim dorazilo auto, které potřebovalo rychlou pomoc. Jaké a proč, to povíme na vlnách Rádia Jich už zanedlouho. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: si, jaký kuriózní zásah mají za sebou hasiči ve Veselí nad Moravou. Kolem 8:30 ráno jim přímo ke stanici přijel řidič auta. Řidič popelářského auta, protože mu začal hořet odpad v zadní části vozu. Hasiči požár zlikvidovali jedním proudem vody, část odpadu pak ještě vysypali a celé auto zkontrolovali termokamerou. Událost se obešla bez zranění i bez škody a podle hasičů řidič zvolil nejspíš to nejrychlejší možné řešení. Shořit nákladem prostě a jednoduše zamířilo rovnou za nimi. Podobné požáry může způsobit třeba nevyhaslý popel z kamen anebo z grilu. Takže pozor na to, než budete vyhazovat něco do popelnice. No a teď už hurá na další muziku na rádiu. Za malý moment Milky s hitem Just The Way You Are.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Princess of Team, Oops, I Did It Again, no, za malou chvíli už Eva Farná, Avicii a nebo David Guetta. No a potom si taky povíme o jednom unikátním hostovi na Pálavě.

0: 13. září a my si k němu i jeho cestě víc prozradíme na rádiu jich přibližně do 10 minutek. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

Ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a teď dobře poslouchejte. Na Pálavu dorazil cestovatel na kole, což by nebylo nic neobvyklého, je jich tam hodně, ale tenhle cestovatel jel až z Nového Zélandu. 34-letý Američan Sky Haberfield je na cestě už 11 měsíců a přes Ázii, Turecko a Balkán se postupně dostal až k nám na Moravu. Na kole běžně ujede 70 až 80 km denně a veze sebou všechno, co potřebuje, včetně speciální malé navigace, dohromady asi 45 kilo. Většinu noci spí ve stanu, jenom občas si podle jeho slov dopřeje hotel, aby si vybral a taky si trošku odpočinul. No a na Pálavu ho poslal kamarád ze Vsetína, kterého zase kdysi poznal na cestě do Santiago de Compostela. Doporučil mu Děvičky a Novominská jezera, podle mladého Američana měl

0: 14 měsících na cestě, tak hlavně zjistil, že zvládne mnohem víc, než si dřív myslel. Teď pokračuje přes Česko směr Vsetín a 25. září má z Amsterdamu odletět zpátky do New Yorku. Tak co k tomu jiného dodat, než obdivuhodné, my přejeme šťastných i těch posledních, no tady v tom počtu asi můžeme říct pár kilometrů, a z rádia jich posíláme na celou jižní i jihovýchodní Moravu další dnešní muziku. Krásné odpoledne.
1: Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: posloucháte rádio již za mikrofonem Veronika Brostánu. Hezké odpoledne. No a ještě hezčí nám ho udělá další muzika. Jste nám po 13. zazní třeba Temper City s hitem Self Aware. Adam Jurica přidá song Mělzujem. A na playlistu máme taky 80. Walkin' on Sunshine. Dětské nemocnice v Brně začala oprava chodníků. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné úterý.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se může.

0: Fixem z rádia X za 2 minutky bude 13 hodin.
1: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Sucho na jihu Moravy ukazuje limity opatření na zadržování vody a u dětské nemocnice v Brně začala oprava chodníků. Rybníky, mokřady nebo propustné povrchy pomáhají obcím na jižní Moravě zadržovat vodu v krajině. Letošní dlouhodobé sucho ale ukazuje, že ani tato opatření nestačí, pokud delší dobu neprší. V Vyhařovicích na Znojemsku před 4 lety vybudovali rybníček a 8 mokřadů. Ještě loni v nich voda byla, letos jsou ale některé úplně vyschlé. Suché jsou totiž i potoky, které zásobují. Podobnou zkušenost mají v Přísnoticích na Brněnsku. Tam 2 roky funguje kilometr dlouhý úsek se speciálním propustným povrchem, který nechává dešťovou vodu vsakovat do podloží. Při povodních v roce 2024 se podle obce osvědčil. Starostové ale upozorňují na jednoduchý problém. Když dlouho neprší, není co zadržovat ani vsakovat. Pacienti a návštěvníci dětské nemocnice v Brně musí až do konce října počítat s omezením v Černopolní ulici. Dělníci tam postupně opravují chodníky a poškozený litý asfalt nahradí zámkovou dlažbou. Práce jsou rozdělené do několika etap. Na opravovaných úsecích nebude možné parkovat, pěší budou využívat chodník na opačné straně ulice. Přístup do dětské nemocnice zůstane po celou dobu zachován. Stejně tak bude možný příjezd aut, sanitek i zásobování do areálu nemocnice. Opravy mají skončit do konce října.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Odpoledne očekáváme oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se můžou postupně od jihu na části území rozšiřovat přehánky a nebo déšť. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 27 a ve Zlínském 26 stupňů Celsia. No a právě teď přesně ve 13 hodin Brno, Čejč, Boleradice i Otnice měří 22 stupňů Celsia.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Taky všechny řidičky a řidiče zdravíme za volanty opatrně v tuto chvíli na D1 i na Zlínsku. Na dálnici D1 za sjezdem na Vyškov na 227. kilometru směrem na Kroměříž stojí u krajnice osobní auto a dodávka po nehodě. Místo je s opatrností plynule průjezdné.

0: Takže dva hity jsou za námi, dva taky před námi a před námi je i příběh od hasičů. Hasiči ve Slavkově u Brna totiž měli včera v podvečer trošku jinou práci, než jakou dělají běžně. Pomoc totiž tentokrát potřeboval čtyřnohý návštěvník, který se dostal do pořádné pasti. A my si k tomu víc povíme tady u nás na Rádiu Jihlavu za pár minut. Teď Tempo City a hit Self-Aware.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No a hasiči ve Slavkově u Brna zase měli neobvyklý zásah. Včera po 5. odpoledne vyjížděli zachraňovat srnce, který se dostal do zhruba 3 metry hlubokého příkopu mezi stěnami, no a sám se odtud rozhodně nedokázal dostat. Tak hasiči zvíře nejdřív odchytili a potom přišel na řadu žebřík. Právě pomocí žebříku dostali srnce bezpečně zpátky nahoru a celý zásah měl i takový příjemný konec, protože zachráněného srnce hasiči následně vypustili do zámecké zahrady ve Slavkově. Tak děkujeme, zdravíme a posíláme z rádia jich za moment 80-kové Walk on Sunshine.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

bude půl druhé a to za 3 minutky. No a jestli chcete vidět Boušku i bez Boušky, tak se dneska stavte v Brně. V Brně se totiž dneska večer chystá trochu jiná Bouška. V parku u Hvězdárny na Kravíhoře se

0: organizátoři konference, která se koná na VUT. Veřejnosti se předvede kolem 9. hodiny večer a podle ředitele Hvězdárny Jiřího Duška půjde o unikátní podívanou, spojenou taky s hudbou a s dalšími vizuálními efekty. Tesla transformátor vytváří velmi vysoké napětí a jeho autorem je kdo jiný než vynálezce Nikola Tesla, který první model představil už v roce 1891. V parku na Kravý hoře bude zařízení k vidění jenom dneska večer, takže pokud ho chcete vidět, tak jedině dneska. No a na rádiu jich za okamžik tak jedna Country Girl.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Vlastně tady na rádiu.
1: B-L-A-S-T-A.
0: A jak tobě to jde?
1: No, vidíš, tak jako už jsem zvyklý na těch recepcích, že jo. M-A-C-I-K.
0: No jo.
1: Je třeba spelovat dobře to svoje příjmení.
0: To je pravda,
1: jak ty to máš? Jakože, no, ty si myslíš, že to musí mít úplně.
0: Já jsem v Háji v Česku, jako podívej na to, tak
1: někdo. To je vlastně fakt, no. Jo, to je fakt s tím tvým příjmením.
0: No, jasně, no. No, takže dívej, jo, mám tady pro tebe ty dvě slova. Takže první, pospásku, první. Icavožalvazomas.
1: Samoživý.
0: No ne, ale tam ten začátek máš dobře. Icavožalvazomas.
1: Samozavlažovací.
0: Výborně. Médsis.
1: Systém.
0: Ano. Vlastně neptej se mě. Já nevím. Já jsem tady prostě seděla a říkala jsem ti. Vlastně dneska mám slovo, že? A já jsem seděla a nenapadlo mě nic jiného než samozavlažovací systém.
1: Jo. A je třeba dodat, že Verča vždycky na tyhle ty slova přichází na WC, když je. Takže vy tam máte něco na tom WC jiného než my?
0: To teď nabralo ještě úplně jiné grády. Díky. Fakt dík.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta říkala, hele, děti teď tancují na zvláštní škole. A ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je to kde.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13 hodin 56 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat dál, tak věřím tomu, že vás potěší muzika, kterou budeme hrát právě po 14. Bude Slavíček, Pokáč, Zákaz přiblížení. Jenom připomenu, že pokud by tady tahle ta písnička hrála dvakrát za sebou, tak voláte do studia na 518 345 678, protože když budete první, tak pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Po 14. bude nadále BB Rexha, New Religion. A dáme si taky zpěvačku Cher, její Believe. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne. Už za chvíli kolega Petr Indra s jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že registr vozidel v Kyjově bude v úterý nově otevřený všem. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih.

0: pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na sspkyjov.cz.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Dětské hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Registr vozidel v Kyjově bude v úterý nově otevřen všem a společnost Cream hledá firmu, která odklidí 140 000 tun suti po 34. budově ve Zlíně. Od 1. září se mění úterní provoz registru vozidel městského úřadu Kyjov. Přepážky budou nově otevřené všem příchozím, nejen lidem, kteří se předem objednali přes internet. Elektronický rezervační systém ale zůstává dále v provozu. Město ho doporučuje využívat i nadále, protože objednaným klientům garantuje vyřízení ve zvolený čas bez zbytečného čekání. Demolice vyhořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně má skončit do konce prázdnin. Potom ale přijde další velká práce, odklidit zhruba 140 000 tun materiálu. Budovy společnost Cream teď hledá firmu, která suť rozstřídí a odveze. Zároveň probíhají laboratorní rozbory, které ukáží, kolik odpadu je po požáru kontaminovaných a bude muset na speciální skládku. Část betonu a dalšího materiálu by naopak mohla být rozdrcena a znovu využita ve stavebnictví. Nebezpečný odpad bude nutné odvést mimo Zlínský kraj, protože odpovídající skládka v něm není. Veškerý materiál by měl z místa zmizet do poloviny prosince.
6: Počasí. Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 21 stupňů Celsia měříte aktuálně v Dubňanech, 22 v Polešovicích, 23 ve Veselí nad Moravou a 25 stupňů Celsia máte v Tvrdonicích. Ve středu bude převažovat oblačno nebo ještě až zataženo. Ráno a dopoledne stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Během odpoledne a večera se oblačnost částečně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 22 až 25.
5: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Na průjezdu Uherským Hradištěm na třídě Vítězství bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. Na Zlínsku na trase ze Slavičína na Bylnici na výjezdu z Jestřabí havarovala dodávka, počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdné. A na dálnici D1 na 190,5 kilometru ve směru z Brna do Prahy stojí porouchané osobní auto, kolona měří přes 3 kilometry. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a pozor, pokud máte ve svém okolí nějakého oslavence, tak hned za chvilku, za 10 vteřin vám řeknu, co máte dneska udělat.

0: jižní Moravy.
1: Pokud totiž máte oslavence v blízkosti, kdo slaví svátek nebo narozeniny, tak pošlete jeho jméno, příjmení a odkud je na číslo 606 703 889 a my ho přidáme do seznamu dnešních oslavenců. Tady je zpěvačka Cher.

0: BB Rikša, 14 hodin, 10 minut přesně. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, rozhodně budeme blahopřát dnešním oslavencům. Tak znovu připomínám, že vám dám ještě 3 minuty 28 vteřin na to, abyste napsali jméno, pouze jméno, příjmení a odkud je někdo, kdo dneska slaví, je to Radim, a nebo někdo, kdo má dneska, to znamená 25. srpna narozeniny. Jméno, příjmení a odkud oslavenec je, nebo oslavenkyně, posíláte na číslo 606 703 889. A já to zařadím do seznamu, tak pište co nejrychleji, ať to tam stihnu dodat. Tak pozdravíme taky Pavlíka, který poslal hned několik Radimů. Tak věřím tomu, že se nám to tam všechno vleze a že třeba nezabereme 3 minuty jenom tím seznamem, kolik máme Radimů v dosahu frekvencí rádia jich.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

zdraví, tak k dnešnímu svátku ti přeje celé rádio i všechno nejlepší, hlavně pokud poslouchá Radim Galuska z Veselí nad Moravou, Radim Antoš z Ratíškovic, Radim Kacr, nebo možná Kačer z Vacenovic, Radim Már z Hodonína, Radim Hladík ze Zlína, Radim Vacula z Luhačovic, Radim Dolanský z Otrokovic, Radim Kulheim z Kyjova a Radim Šivel z Milokošťa. A gratulace letí také tobě, kdo dnes 25.8. slavíš narozeniny, stejně jako Jolča Grindlingová z Hovorán.

0: 25. srpna je den usmiřování a den whisky. Dnes 25. srpna slaví narozeniny legendární skotský herec Sean Connery, nebo by slavil nezapomenutelný James Bond. Tady je od něj skvělá, úderná a inspirativní myšlenka, která se skvěle hodí do vysílání. Tak dobře poslouchejte. Jediná věc, kterou v životě opravdu potřebujete, je jistá dávka neústupnosti. Zbytek už přijde sám. Když člověk totiž ví, co chce, jde si za tím a nevzdává se při prvním překážkovém běhu, roste jeho vnitřní spokojenost a spokojená mysl je ten nejlepší štít pro zdravý a veselý život. No a když máme ten den usmíření, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde po měsíci zajíc k hadovi a povídá: "Promiň, hade, že jsem se ti před měsícem smál, že nemáš nohy. Chtěl bych se s tebou usmířit." Had se na ní podívá a odpoví: "No jo, to je dobrý." "Fakt? Tak ruku na to."
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Swims Lose Control ve 14.27. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, rychlík z Brna do Olomouce se vydal směrem, kam vůbec neměl. Neobvyklá jízda pak cestujícím natáhla cestu zhruba o 2 hodiny. Co přesně se stalo, tak to uslyšíte na Rádio Jih po dalších 3 chytech pro dobrou náladu a já už teďka můžu prozradit, že se o ně postará Shaggy, Offenbach a taky Guru Just Project.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na BV Vinařství.cz.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
7: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: ročník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Horodín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say what?

0: novinka letošního roku 2026. Kuriózní problém na železnici zpozdil rychlík Bouzov z Brna do Olomouce asi o 2 hodiny. A o tom bude řeč na rádiu Jih právě teď.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: je to marný. 14 hodin, 41 minut, tak to dámy a pánové vypadá, když se tady zakecáte s kolegou o dalších věcech tady ve vysílání. No a pojďme tady na tu zprávu. Kuriozní problém na železnici spozdil rychlík Bouzov z Brna do Olomouce asi o 2 hodiny. A o tom bude řeč znovu, ale teďka už opravdu až do konce na rádiu jich právě teď. V Blažovicích rychlíku z Brna do Olomouce výpravčí nesprávně postavil vlakovou cestu a souprava tím pádem zamířila na jinou trať. Zvláštní bylo i to, že rychlík táhla elektrická lokomotiva, přestože na této trati nejsou troleje. Díky klesání ale vlak dojel bez napájení zhruba 4 kilometry až do Křenovic. Odtud ho zpět do Blažovice stáhla dieselová lokomotiva. Správa železnic přiznala chybu při postavení vlakové cesty. Zároveň ale zdůraznila, že vlak jel po zabezpečené trati a bezpečnost cestujících nebyla ohrožena. Okolnosti teď prověřuje správa železnic i České dráhy, které se zabývají také postupem strojvedoucího. Tak to vidíte, my jsme dojeli aspoň k dalšímu songu. Už za chvíli na frekvencích rádia jich třeba Víkend nebo Desmod a jich Chýbaně.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebit s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Hradíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
2: Autobazary Top Centrum Karkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Prožíváme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Trouble, 16 hodin 56 minut, to je aktuální čas, posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, tak co si zahrajeme po 15. budou Coldplay, Viva La Vida. Co se týká československé muziky, mimo jiné Atmo Music ráno.
1: Jenom další ráno, ty na tebe se podívá.
0: A bude taky Miley Cyrus, její End of the World. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli Petr Indra a další jihomoravské zprávy. V nich mimo jiné informace o tom, že policisté na Baťově kanálu odhalili desítky přestupků. Tři kapitáni nadýchali. Počkejte si na podrobnosti.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hezké úterní odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
3: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Policisté na Baťově kanálu odhalili desítky přestupků, tři kapitáni nadýchali a Zlín opraví část Havlíčkova nábřeží u nemocnice. Na Baťově kanálu policisté během letošních prázdnin zkontrolovali 150 lodí a odhalili 22 porušení pravidel plavebního provozu. Nejčastěji chyběly lodní doklady nebo kapitáni nerespektovali plavební značení. Ve třech případech navíc policisté přistihli vůdce plavidel pod vlivem alkoholu. Letošní plavbu komplikovalo také sucho, kvůli kterému byl omezen provoz plavebních komor a některé úseky nebyly bezpečně splavné. Po deštích z minulého týdne se ale hladina vrátila do normálu a kontroly budou pokračovat až do konce plavební sezóny. Zlín nechá ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. srpna opravit část Havlíčkova nábřeží. Práce se dotknou zhruba 150 metrů dlouhého úseku od mostu ulice Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Silničáři opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Důvodem jsou nerovnosti, které komplikují průjezd aut, především sanitek mířících do krajské nemocnice Tomáše Bati. Jde zatím o provizorní řešení. Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet má výstavba nového mostu přes Dřevnici.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Pojďme se podívat na aktuální teploty. V Břeclavi a v Radějově aktuálně měříte 26 stupňů Celsia, v Buchlovicích 23 a v Pasohlávkách 22 stupňů. Zítra bude převažovat oblačno nebo ještě až zataženo ráno a dopoledne stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Během odpoledne a večera se oblačnost částečně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
6: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice v Brně v Hanácké ulici. U křižovatky s Aviatickou se dořešuje nehoda náklaďáku a cyklisty. Na místě jsou záchranné složky a policie. Počítejte s omezením provozu a se stržením v dlouhé koloně. Na výjezdu z Uherského Hradiště směrem na Bílovice se srazila dvě osobní auta a vozovka je neprůjezdná, průjezdná Kyvadlově, dejte tam pozor. A na dálnici D1 na 196. a půltém kilometru směrem na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona se táhne od 210. kilometru. Tak ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity. Pro dobrou náladu bude Eminem a taky George Ezra.

0: ráno v 15.10. Předvolební kampaně může mít opravdu různé podoby. Jedno z brněnských hnutí vsadilo na hodně netradiční stánek, jenže během pár hodin se ukázalo, že tenhle ten nápad má hodně své slabiny. Držte vlnu na jihu a dozvíte se podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Viva la vida, díky za to, že posloucháte Rádio Jich. Netradiční předvolební kampáně rozjelo v Brně jedno z politických hnutí a o tom bude řeč na Rádiu Jich právě teď. Na Moravské náměstí v Brně nechalo jedno politické hnutí přistavit mobilní toalety, které označilo za první užitečný volební stánek. Jenže se ukázalo, že je to další stánek na doslova a do písmene. Zájem o kadibudky zdarma byl tak velký, že to ani hnutí nečekalo. Záchody se tak během několika hodin zaplnily, museli se zamknout a od soboty jsou mimo provoz. Navíc se ukázalo, že pro jejich umístění na Moravském náměstí v Brně neměli povolení radnice Brno Střed. Lídr kandidátky připustil, že městská část s místem nesouhlasila. Jak to bude vypadat s kadibudkami dál? Zítra se toalety přesunou na Mendlovo náměstí, tam už jejich umístění brněnská radnice povolila. Hnutí také slíbilo jejich pravidelný odvoz a hlavně tedy odvoz toho odpadu. Tak do Brna, kde nás posloucháte na 105.1 FM, zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Miley Cyrus, Maroon 5 nebo taky Ace of Base.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 000. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích rádia jejich rádia Jiří Moravy, Ace of Base, The Sign. Přesně v 15.30. Na Břeclavsku měli v posledních dnech atrakci, kterou by člověk čekal spíš někde v safari. Po polích mezi obcemi se totiž proháněl neobvyklý uprchlík. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Mezi nimi budou také Miraj s českým hitem Chci tančit. Tak pozor, kdyby chtěli Miraj tančit hned dvakrát za sebou, tak volejte studio 518 345 678, protože když budete první, máme pro vás klimatizaci v hodnotě 25 000. korun. www.radiojich.cz.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na bvvinařství.cz.
4: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
5: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
6: Nová sezóna v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: safari zdarma zažili v posledních dnech lidé u Lanžhota a Kostic. Po tamních polích volně pobíhal pštros, který utekl svému chovateli. Mohlo by se zdát, že se tady bude natáčet druhý díl známé komedie Dědictví s Bolkem Polívkou, ale nebylo tomu tak. Lidé si pštrosího uprchlíka fotili a jeho pohyb řešili na sociálních sítích také radnice. V Kosticích například upozorňovali, že se pštros pohybuje mezi tamní a tvrdenskou čističkou. Útěk pštrosa skončil dnes dopoledne u Lanžhota, kde se podařilo ptáka bezpečně odchytit. Pomáhali s tím profesionální hasiči z Břeclavy i dobrovolní hasiči z Lanžhota. Pštrosí výlet po Břeclavsku tak po několika dnech skončil. Tak my samozřejmě zdravíme i majitele tohoto pštrosa, snad to nebyla Irajenka. Každopádně posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Pussycat Dolls, Donča, anebo taky Rihanna a Calvin Harris.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Verona, další český hit na jihu, Nejsi sám. Jsem si říkal, že nezavoláte. Tak co nás čeká za muziku po 16. Damiano, David, The First Time.
1: Okay, díky moc.
0: Budou taky Spice Girls, jejich Wannabe. A rozhodně po 16. hodině další český hit Rybičky 48 a holky Já dneska slavím. Pokud bychom Rybičky 48 a holky Já dneska slavím zahráli dvakrát po sobě nebo jakýkoliv jiný český hit, tak volejte do studia na 518-345-678, protože jakmile budete první, tak pro vás máme co jiného než klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Tak a před námi další humorovské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že společnost Clean hledá firmu, která odklidí 140 000 tun cuti po 34. budově ve Zlíně. Přijde s nimi Petr Indra, tak si počkejte na podrobnosti.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 16 hodin.
8: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Registr vozidel v Kyjově bude v úterý nově otevřen všem a společnost Clean hledá firmu, která odklidí 100...

0: vést mimo Zlínský kraj, protože odpovídající skládka v něm není. Veškerý materiál by měl z místa zmizet do poloviny prosince.
1: Počasí. Pojďme zkontrolovat venkovní teploty, jak to aktuálně vypadá v Hodoníně. Máme na venkovním teploměru 25 stupňů Celsia, v Petrově měříte 24 a v Hustopečích a ve Stupavě máte na venkovním teploměru 22 stupňů Celsia. Ve středu bude převažovat oblačno, bylo ještě až zataženo, ráno a dopoledne stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Během odpoledne a večera se oblačnost částečně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
2: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Zdravíme všechny za volanty, pozor na Břeclavsku u Horních Věstonic, tady se srazilo osobní auto s autobusem, vozovka je průjezdná Kyvadlově a na příjezdu do Brna ve směru z Pohořelic u nájezdu na dálnici D1 bourala dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Doprava tady zpomaluje. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: David Guetta, tak to je muzika, kterou startujeme 16. hodinu na rádiu Jih. Já jsem Vlasta Mancík, tak mějte krásný den.

0: 16 hodin 9 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, díky za to. A o čem bude řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu? V Podyjí řeší problém, který po sobě v přírodě nechávají někteří turisté. A letošní sucho způsobuje, že to, co by běžně zmizelo poměrně rychle, zůstává v krajině mnohem déle. Držte vlnu, protože uslyšíte jednu raditu a myslím si, že bychom mohli takhle vyhlásit po majiteli pátrání. A připomínám, že když budou rybičky 48 hrát za sebou, dvakrát zavolejte si o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun na číslo 518 345 678.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Rybičky 48, holky, já dneska slavím. 16 hodin, 16 minut. Národním parkem každoročně projde více než 500 000 návštěvníků a teď si představte, že se mezi nimi najdou i takový, kterým stále nedochází jedna důležitá věc. Na Rádiu Jih teď budeme mluvit o nepořádných turistech. Hygienický odpad, který po sobě v přírodě nechávají nepořádní návštěvníci, letos zhoršuje dlouhotrvající sucho, kvůli kterému se pomalu rozkládají i obyčejné papírové kapesníky. Ještě horší jsou potom vlhčené ubrousky. Ty často totiž obsahují umělá vlákna, která v přírodě zůstávají a postupně se rozpadají na stále menší částice. Nejvíc odpadu nacházejí strážci na frekventovaných trasách nebo u přístřešků a odpočívadel. Správa parku Podyjí a Pálava proto žádá turisty, aby využívali toalety v obcích na okraji Podyjí a použitý hygienický odpad si odnášeli sebou. A teď ta slibovaná pátračka, prosíme toho, kdo si zapomněl v Národním parku Podyjí na fukovacích panu, ať se o ní přihlásí. Jistě je mu doma teďka bez ní smutno, že jo?
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádio Jižní Moravy. Krištof, zůstaň tu se mnou a můžete si dát pohov. Nebudeme hrát, Krištofy, zůstaň tu se mnou ještě jednou, abyste si vyhráli takhle klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, ale nebojte se, protože určitě ta chvíle, kdy zahrajeme jeden český hit dvakrát za sebou, přijde a vy jako první, když se dovoláte na 518 345 678, si odnesete právě klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Více najdete na www.radiojih.cz, tak se tam mrkněte. No a co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Bude řeč o demolici vyhořelé budovy číslo 34 v Baťovském areálu ve Zlíně. Ta se na chvíli zastavila, protože majitel prověřuje, jestli by přece jen nešlo zachránit alespoň část původní stavby. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih. A my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051.

0: 99 létajících balónů a po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy přímo do Zlína. Demolice vyhořelé budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je totiž dočasně přerušená. Firma Krim chce prověřit možnost zachování jejího severovýchodního rohu jako připomínky původní baťovské architektury. Na návrhu spolupracují architekti, umělci a záměr podporují také památkáři. Zachovaná část by mohla mít přibližně 24 x 12 metrů a sahat do původní výšky 11 pater. O Baťově 34. budově ve Zlíně teď budou rozhodovat statici a další odborníci, jestli je takové řešení bezpečné. Výsledek má být známý zhruba do 2 týdnů. Jenom připomeneme, že budovu zničil červencový požár, který hasiči likvidovali téměř 2 týdny. Stavební úřad následně nařídil její odstranění. Tak do Zlína zdravíme a jak jsem říkal, posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: tohle to je muzika, kterou vám zahrajeme po 17. hodině. Novinková Olivia Dean, Man I Need. Bude taky Bob Sinclair, Love Generation. A co se týká československé muziky a českých hitů, tak budou třeba Jelení Magdaléna. Pokud by Jeleni hráli dvakrát za sebou Magdalénu, tak volejte sem k nám do studia na 518-345-678, protože ve hře je klimatizace v hodnotě 25 tisíc korun. Tak vám budu držet pěsti samozřejmě. Petr Indra je připraven s dalšími humoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlín opraví část Havlíčkova nábřeží u nemocnice. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 tisíc korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 tisíc může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slágu Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Hezký podvečer, už se nám to přesunulo za 17. hodinu.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše

0: Značení. Ve třech případech navíc policisté přistihli vůdce plavidel pod vlivem alkoholu. Letošní plavbu komplikovalo také sucho, kvůli kterému byl omezen provoz plavebních komor a některé úseky nebyly bezpečně splavné. Po deštích z minulého týdne se ale hladina vrátila do normálu a kontroly budou pokračovat až do konce plavební sezóny. Zlín nechá ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. srpna opravit část Havlíčkova nábřeží. Práce se dotknou zhruba 150 metrů dlouhého úseku od mostu ulice Zálešná 12 po bývalý nemocniční bufet. Silničáři opraví povrch vozovky a obnoví dopravní značení. Důvodem jsou nerovnosti, které komplikují průjezd aut, především sanitek mířících do krajské nemocnice Tomáše Bati. Jde zatím o provizorní řešení. Kompletní rekonstrukci Havlíčkova nábřeží město plánuje zahájit v roce 2028. Předcházet jí má výstavba nového mostu přes Dřevnici.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Sedleci u Mikulova měříte aktuálně 26 stupňů Celsia, ve Velehradě a ve Vacenovicích 22 a ve Zlíně 18 stupňů Celsia. Ve středu bude převažovat oblačno nebo ještě až zataženo. Ráno a dopoledne stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Během odpoledne a večera se oblačnost částečně zmenší, občas až na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
3: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice, co tam máme hlášeno. Zdravíme všechny za volanty. Pozor na trase z Hodonína na Břeclav u odbočky na Prušánky. Došlo ke střetu dvou osobáků, provoz se v místě zpomaluje. A pozor také v Brně v Ostravské ulici směrem do centra. Tady u křižovatky s Olomouckou stojí porouchaný autojeřáb. A na Brněnsku na výjezdu z Hlíny do Neslovic likvidují hasiči požár auta. Počítejte s možnými komplikacemi. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: Chvíli Bob Sinclair, taky Rose a Bruno Mars a Apache. Kde jinde než na frekvencích rádia jich. A o čem bude řeč právě po těchhletěch dvou hitech pro dobrou náladu? Strážníci v Brně chtěli po drobné nehodě jen nabídnout pomoc. Během krátkého rozhovoru ale zjistili, že jeden z řidičů si zadělal na pořádný problém. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích rádia Jižní Moravy. V tuhletu chvíli míříme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Drobné čuknutí na parkovišti v Brněnské ulici Netroufalky totiž skončilo pro jednoho z řidičů předáním policii. Strážníci si nehody všimli včera večer a šli se zeptat, jestli její účastníci nepotřebují pomoc. 35-letý řidič Volkswagenu, který nacouval do stojícího Mercedesu, měl ale podle hlídky problémy s rovnováhou a zastřenou řeč. Dechová zkouška pak ukázala téměř 2 promile alkoholu. Strážníci proto muže z Blanenska předali státním policistům jako podezřelého z trestného činu. Tak do Brna zdravíme, prosím vás, myslete na to, že alkohol za volant ani na pracoviště nepatří, patří do žaludku.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvíli Luis Capaldi. A co nás čeká ve vysílání dál? Uganda, Zimbabwe a Zlín. Co se stane, když smícháme tyto dvě republiky s velmi naštěvovaným místem u Zlína? Tak o tom bude řeč na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. A postarají se o ně Mike and the Mechanics, Mark Kon nebo taky Jolanda B. Cool. Tak držte vlnu na jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Od středy 26. do neděle 30. srpna můžete ve Zlínské zoo navštívit Dny Afriky. 5 dnů bude patřit africké kuchyni, tradičním výrobkům i dalším zážitkům. A právě proto teď míříme tam, kde Rádio Jih posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Ve Zlínské zoo Lešná budete moci ochutnat speciality z Ugandy, Zimbabwe nebo Jihoafrické republiky a také čerstvé tropické ovoce dovezené přímo z Ugandy. Na tržišti budou k dostání třeba ručně vyráběné košíky, šperky, knihy nebo také textil. Pro děti i dospělé bude od zítřka ve Zlínské zoo připravené malování na obličej, pletení afrických copánků, fotokoutek a pátrací výprava oceny. Zoo Zlín zve na Dny Afriky od středy do neděle, každý den od 8:30 ráno do 6 večer. Ode mě je to pro dnešek vše, Vlastně Mancík se loučí a slyšíme se zase zítra ve 2:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá mzdovou účetní nebo mzdového účetního na hlavní pracovní poměr. Máte zkušenosti se zpracováním mest a hledáte stabilní práci v přátelském prostředí? Jste spolehliví a zodpovědní? Rádi vás poznáme. Nabízíme zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 774 405 604. Více informací na SSP Kyjov.

0: Demolice vyhořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně má skončit do konce prázdnin. Potom ale přijde další velká práce, odklidit zhruba 140 tisíc tun materiálu. Majitel budovy společnost Cream teď hledá firmu, která suť rozstřídí a odveze. Zároveň probíhají laboratorní rozbory, které ukáží, kolik odpadu je po požáru kontaminovaných a bude muset na speciální skládku. Část betonu a dalšího materiálu by naopak mohla být rozdrcena a znovu využita ve stavebnictví. Nebezpečný odpad bude nutné odvést mimo Zlínský kraj, protože odpovídající skládka v něm není. Veškerý materiál by měl z místa zmizet do poloviny prosince.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Dnes večera v noci oblačno a zataženo na větší části území s přeháňkami nebo deštěm. Noční teplota klesne na 16 až 13 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnosti částečně ubývat. Na jihu Moravy naměříme až 24 stupňů, ve Zlínském kraji o stupeň méně.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Berlíne, připrav se, Rakovicí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: 25. srpnový večer na jihu v běhu a vy zůstáváte na vlnách hitů pro dobrou náladu, ke kterým v další půl hodině přidám tip přímo z legendárního postřižinského pivovaru Dalešice, kde se chystá srpnová hrabalovská noc. Kdy a s jakým programem proběhne, prozradím za chviličku. Tak buďte s náma, jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo další srpnové úterý uzavíráte na jihu. No a já, jak jsem se zmínil, musím dnes připomenout, že Dalšický pivovar připravil další tradiční hrabalovskou noc, která proběhne už tento pátek 28. srpna. Tato oblíbená slavnost nabízí maraton netradičních oživlých prohlídek, které vás přenesou do atmosféry První republiky a jak jinak i do legendárního filmu Postřižiny, který se zde točil. No a vy se v rámci tohoto dne dostanete i do normálně nepřístupných míst. Zažijete vaření piva, pokoštujete, nabaštíte se prostě balzám. Lépe je ale si předem udělat rezervaci. Od pivka už ale zase zpět k muzice. Na jihu jedeme dál a další songy i dnes večer přidává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 25. srpnový večer na jihu jede jako vlak a my už za moment zastavíme i v Koryčanech, kde znají termín letošní bohti. Pozvu vás tam už za chviličku, tak si vylaďte další prázdninový večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Z Hodonína vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: úterní večer Rádio Jichno a v Koryčanech se připravuje letošní pouť. Ta proběhne už první zářijový víkend, tedy mezi 4. a 6. zářím. A i letos vás bude v tyto dny ve městě čekat spousta pouťových atrakcí. Stánky, muzika a tanec, chybět nebude pestrá škála občerstvení, vínko, no prostě tradiční pouťová pohoda. Takže letošní Koryčanská pouť už mezi 4. a 6. zářím. Tak si to tam vyražte super užít. Tahle událost je vlastně důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Při úterku vám si upřejeme pohodový večer a klidné finále dalšího srpnového úterku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 25. srpnový večer na jihu, je to šílené, ale před náma je posledních 6 srpnových dnů. Letní prázdniny ve finále, no a do Vánoc zbývají 4 měsíce. Letí to a nic nenaděláme, jen bychom si to měli umět vždy a všude užít. Dnes konkrétně mají užívat Radimové, ve středu Lučkové a ve čtvrtek Otakarové, kteří v tyto dny slaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu v další hodině spousta muziky a vyladěné novinky a exkluzivní pozvánečky z naší Moravy, tak zůstaňte si hem. I v úterý večer u toho s váma bude Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, poslední srpnové úterý je v běhu, no a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo s teplotami od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak zataženo, později oblačno i polojasno, dopoledne ještě s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů.

0: 25. srpnový večer trávíte si hem, no a já vám dnes prozradím termín letošních rosických česnekovek. Na velké slavnosti česneku vás pozvu už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer Rádio Jich, no a já vás dnes pozvu i na Česnekovky do Rosic. Česnekový festival s nezaměnitelným aroma a bohatým kulturním programem nabídne už 5. září pestré česnekové menu, farmářský trh nebo piva z malých pivovarů. Na zámek v Rosicích si určitě vydejte 1. zářijovou sobotu. Na tržišti si totiž koupíte nejrůznější odrůdy českého, moravského a slovenského česneku, ale také speciality, třeba polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem. K tomu připočítejte speciály řemeslných pivovarů a klasický sortiment farmářských trhů. Podávat se bude také divadelní desert a na své si rozhodně přijdou i hudební gurmáni. Takže Česnekovky Rosice už 5. září. Vyražte si to tam užít, stojí to za to. Při úterku k prázdninové pohodě vám všem už v tuto chvilku další songy. Jste si Hem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásný nový úterní večer na jihu v běhu. No a já vám musím dnes připomenout, že tento víkend bude patřit letošním krajovaným hodům v Hodějících u Slavkova. Co vás v rámci nich bude čekat, prozradím už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu. Jižní Moravu. Na 889 FM.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: parádní večer. Přejeme si hubám všem, kdo s námi jedete dalším prázdninovým úterním finálem. No a já mám pro vás další srpnovou krojovanou pozvánku, která se týká tohoto, tedy posledního srpnového víkendu. Právě v pátek 28. srpna totiž startují letošní bartolomějské hody v Hodějcích u Slavkova, které potrvají až do neděle 30. No a platí, že v Hodějcích je každý rok plno pouťových atrakcí. Nechybí sobotní a nedělní hodové zábavy, průvody krojovaných obcí, nástup na parketě za Sokolovnou nebo stavění máje. Každopádně jisté je, že letošní hory v Hodějcích u Slavkova už tento víkend od 28. do 30. srpna. Plány na jihu spřádáme s předstihem a v tuto chvilku pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo s teplotami od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak zataženo, později oblačno i polojasno, dopoledne ještě s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo s teplotami od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak zataženo, později oblačno i polojasno, dopoledne ještě s možností přehánek. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: Rádioji.
1: Rádioji.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž perutě a

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Hodinku před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno a zataženo s teplotami od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak zataženo, později oblačno i polojasno, dopoledne ještě s možností přehánky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám každopádně set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc a zůstaňte s náma. Jsme Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 26.8. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno až zataženo s teplotami od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak zataženo, později oblačno i polojasno, dopoledne ještě s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom posledního srpnového týdne.

0: zažíváš?
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

jich.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro